0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní předběžný odhad červencové inflace. Podle analytiků meziroční růst cen zrychlil z červnových 1,5 na 1,8%. Za vyšší inflací mají stát především dražší pohonné hmoty po růstu cen ropy na světových trzích. Vývoj inflace bude důležitý i pro další rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu, ale ohrožuje část pracovních míst. Podle Světové banky se riziko automatizace týká hlavně vyspělých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Německo. Právě tam může AI nahradit větší počet zaměstnanců než v chudších zemích. Odborníci proto upozorňují na potřebu rekvalifikací a přípravy lidí na změny na trhu práce. Sparta vykročila za Ligou mistrů cenným vítězstvím. Pražský celek v úvodním zápase třetího předkola porazil doma francouzský Lyon 2-1. Po vlastním gólu Martina Suchomela dokázali skóre otočit Matěj Rineš a John Mercado. Lyon navíc za stavu 1-0 neproměnil penaltu a do odvety půjde s jednogólovým mankem. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Českokrumlovské Jelení zahradě už přejdeme přes Polečnici po Nové Lávce. Bezmála 630 metrů dlouhá stavba propojila pěší cesty a zpřístupnila další část oblíbeného místa. Projekt vyšel na více jak 5,5 milionů, více než půlku, ale pokryly dotace. Město tak dokončilo plán, který vznikl už před více než 10 lety. Končím výhledem na středu, během dne dorazí mraky a odpoledne se přidají i přehánky a bouřky, místy i s možným krupobytím, pozore na to. Naměříme do 37 stupňů.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No, ona to není tak úplně pravda, jsou tady jenom dvě třetiny snídaně, schválně si poznáte, kdo tady dnes není. Tak promluv, ať promluví ten druhý.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo myslíte, že tady není? No samozřejmě, že chybí David, no. No Jasmin ráno psala, že jí není dobře a že má teplotu.
2: Teplotu ve 40 stupních.
1: Ve 40 stupních to chceš, no tak takhle na dálku aspoň Jasmin zdravíme do postele, tak to tam nějak vylež. No a pokud vy třeba stonáte v těchto vedrech, ježišmarja, myslíme na vás a jsme rádi, že jste tady. Calvin Harris Summer, tak tím začíná středeční snídaně šampionů. Dobré ráno.
0: Hit Radio Factor. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Posloucháte Snídaní šampionů Light. Michal David s vámi, dobré ránko v 6.09. Už se to blíží, už jenom dva dny. Možná i vy si už od pondělí říkáte, ty vole, ať už je pátek. A to ze dvou důvodů. Bude víkend, jasně, a taky, už asi tušíte, vy kdo máte lupeny, tak největší koncert Marka Ztraceného na Letenského pláni, na ten se těšíte už tento pátek. Podle odhadů se má dorazit něco okolo 80 tisíc lidí, navíc to počasí, objednaný, píše to Praha pátek 26 stupňů, jasno. A říkám si, že Marek na to má obrovský štěstí, protože ty jeho tři Edeny, to mělo taky naprosto famózní počasí. Takže největší koncert Marka Ztraceného už teď v pátek.
1: Takhle, určitě ne největší v historii Česka. Já jsem si schválně nechal vyjet seznam koncertů, na které přišlo nejvíc lidí v Česku. Tak věřte, že na prvním místě se drží koncert skupiny Rolling Stones z roku 1995, kam dorazilo až 130 tisíc lidí. Na druhém místě je Michael Jackson, rok 96, třetí Pink Floyd, na čtvrtém znovu Rolling Stones. A pokud se naplní ty odhady, že přijde 80 tisíc, tak by se Marek Ztracený umístil na dosavadním pátém místě.
0: Hezky, já si myslím, že to bude chtít příště trumfnout. Jo, ty Rolling Stones určitě někde, ale kde to budeme dělat? To asi bude nějaký velký pole.
1: No, kdybych chtěl trumfnout Roda Stewarda, který má doposud nejnavštěvovanější koncert v historii celé planety.
0: Kolik?
1: Tam přišlo v Rio de Janeiro na Copacabánu 3,5 milionu lidí.
0: Prčic. 3,5 milionu lidí na koncert. Teďka si představ, jo. Pojďme si představit všichni, kdo jsme byli někde na nějakém koncertě, kde je hodně lidí, jo. A chceš si jít třeba pro pití anebo na záchod. Tak si to představte, jak to asi vypadá na té Copacabana. Horko a žár, prostě čekáš jako dlouhou frontu, no. Tak už za dva dny Marek Ztracený, no a když se o něm samozřejmě bavíme, tak taky zahrajeme jeho novinku, kterou si sám Marek přeje, abyste se jí vy, kdo tam vyrážíte, naučili nazpaměť. Obuj si mé boty, tak pojďme na to.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: 6.19. Tohle je Hit Radio, středa 5. srpna, krásné ráno s vámi Michal Knejp a David Jošt. A nás by schválně zajímalo, jak dobrý jste řidička. Máme tady poslední průzkum České asociace pojišťoven a jen 8% řidičů si myslí, že jsou dokonalí řidiči. Jo, a pak tady je taky zároveň ale 93% řidičů asi stojí za tím, že to největší nebezpečí představují ty ostatní. Že vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak to jak nevychádza. Jo, je to vlastně krásná sebereflexe, že všichni víme, že jezdíme jak prasata, ale navzájem se tak nějak odpouštíme. Ale mně to přijde, že to je jako když třeba na kruháči trubíš na někoho, kdo nebliká, jo, a o 2 minuty pozdějíc zapomeneš dát blinker ty a děláš jako, že se nic nestalo, jo. Tak by mě zajímalo, jací jste teda řidiči, do který skupiny spadáte? Co ty, Davide?
1: No, já určitě spadám do skupiny řidičů, kteří si myslí, že neřídí úplně dobře. Kolikrát si dokonce myslím, že mám i kliku, že jsem jako moh někdy něco třeba ťuknout a na poslední chvíli jsem ten osud zvrátil.
0: Ale viděl tě u toho někdo?
1: Ne.
0: No tak dobrý, ne. Takže patří do těch 8%.
1: Co ty? Já jsem s tebou párkrát jel a ty řídíš podle mě docela dobře.
0: Fakt? Když nekecej, ty něco potřebuješ. Tak to seš hodnej. Nemyslím si, že patřím mezi 8% dokonalých řidičů. Spíš se snažím tak nějak jako to přežít na té silnici. Vždycky se dostat z bodu A do bodu B, jo. Samozřejmě takhle, každý občas trošku lehce zaprasí, jo, to si nalejme čistého vína, ale spíš je asi dobrý se snažit tak na té silnici to nějak vybalancovat a dorazit v pořádku domů. No tak vy do nás posloucháte, ať už spadáte do jakýkoliv skupiny, doražte v pořádku tam, kam jedete, nespěchejte, ta práce, hele, jestli jedete do práce, ta práce vám neuteče, není kam spěchat. Za chvíli Alex Warren a přidáme právě pro vás aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu taky dnes pokračuje na dálnici D3. Dávejte si velký pozor kolem kilometru 136, kde probíhá pravidelná údržba tunelu Pohůrka. Chvilku si počkáte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Medána. Nebo Madonna, jestli chcete. Hang up z 6.32. Krásné ráno z Itrália, Michal Knip, David Jošt, to jsme my dva. Jasmin se léčí, kurýruje se, tak možná zítra. Nicméně David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Některým uživatelům WhatsAppu se tento týden nečekaně zablokovaly účty. Společnost Meta přiznala, že v části případů šlo o chybu systému a začala postiženým přístup obnovovat. WhatsApp zároveň připomněl, že účty blokuje kvůli spamu, podvodům nebo používání neoficiálních verzí aplikace. Opravdová láska se pozná podle činů, nejen podle slov. Podle odborníků se hluboký cit projevuje postupně s vývojem vztahu. Od opravdového zájmu až po vzájemnou důvěru a pocit bezpečí. Právě dlouhodobé chování partnera je podle psychologů nejlepším důkazem skutečné lásky. V Itálii pomáhají na plážích jako plavčíci vězni. V regionu Apulie tak řeší nedostatek záchranářů a zároveň podporují návrat odsouzených do společnosti. Vězni prošli odborným školením a podle organizátorů zatím projekt funguje bez problémů.
0: To vlastně přijde geniálně, ať jsem se tomu pousmál, protože už jakoby se nemusíš bát kapesních zlodějů, jo? Protože když ti někdo na pláži ukradne, nevím, telefon nebo žabky, tak ho plavčík pozná, protože jsem seděl v báni. Představ si, jak tě zachraňuje nějaký takový borec, co má vytetovaný takhle crime na čele.
3: Tak jsem si to představoval
0: takhle. No. Hele, vlastně. Tonoucí se kriminálníka chytá. Sonic Dream Collective, Oh Baby All, tak tohle mám teda osobně moc rád. Parádní 90, která by vás mohla zabavit. Je to vlastně srdcovka, tu jsme vybrali my dva tady s Davidem a ty další, tu další můžete vybrat vy mezi 12 a 13, ty vám hraje Jirka Plnář. 5+1 vaši, tak pojďme na to.

0: Damiano David. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční snídaní šampionu na Hit Rádiu v 6.40. Taky to máte tak, že se vám do ničeho nechce, ale jak začnete, tak pak jedete jak mašina. Co, Davey, máš to tak?
1: Občas jo, občas ne.
0: Kamarádi, já včera uklidil celý byt. Úplně celý byt, sám od sebe, i okna jsem umyl, terasu uklidil. A jo, chlubím se tím. Chlubím se tím a mám pocit, že bych za to měl vlastně dostat medaily.
1: Ty jsi říkal, že je partnerka mimo.
0: Ano.
1: Takže jsi řekl...
0: Jak jako mimo? Jakože je pryč.
1: Jakože je pryč a říkal jsi, co budu dělat s načatým odpolednem, tak jsi prostě začal uklízet.
0: No ono je to totiž tak, že ona odjížděla v pátek nebo ne, v sobotu a bude se vracet dneska. A já říkám, já jsem jí to vlastně slíbil. Říkám, hele, já to tady prostě uklidím, dobrý, neřeš to. A ona...
1: To jasně, určitě.
0: Jasně, no. Takže jsem se do toho včera pustil. Bylo teda jako docela vedro, takže já v trenkách, dovedli se představit, jak v trenkách uklízím celý byt. Jako muselo to byt vypadat vtipně, kdyby mě někdo pozoroval. Já jsem si říkal, ty bláho, tak to nechceš vidět, knejpo, jak tady uklízí v trenách, jo. Ale jak to máte doma vy? Kdo uklízí u vás, Davide? Protože tak. Já teda, to byla taková jednorázovka teda, která zas, ona zas přijde, ale ona přijde pořádně teda, že opravdu jako hodně pintlik.
1: Když už, tak už. Tak my se snažíme tyhle domácí práce rozdělovat 50/50.
0: Aha.
1: To znamená, něco děláme a něco dělá partnerka.
0: Jasně.
1: Ale je pravda, že čas od času se nám stane, že se do něčeho takhle obujem. A ono hlavně ten pocit, který máš potom, po té dobře odvedené práci, jo, to je fakt nezaplacení.
0: To bylo bomba, když jsem se pak sednul na ten gauč, dal ty nohy na ten stůl, umytej stůl,
1: čistej.
0: Samozřejmě, že jo, ty špinavý nohy. A kdybys měl smazat jednu z domácích prací úplně ze světa, tak co by to bylo? Za mě rozhodně teda otírání poliček od prachu. Protože
1: souhlas.
0: Když máš ty poličky, máš to zastavený a teďka jako ono, můžeš to prostě nafejkovat, jako že to objedeš takhle okolo, jo. Ale říkal jsem si, tak už to udělám pořádně, ale nechce se ti to zvedat, ty věci. Takhle, ženy, který nás posloucháte a kroutíte očima, jo, my víme, že to děláte denodenně bez potlesku, jo, ale chlapi, co vám můžu teda říct, když to uděláte, tak si rozhodně šplhnete. Těším, až se dneska vrátí a uvidí to, ježiš, to budu za frajera. Pink, taky Cyril za chvíli a aktuální doprava pro vás, kdo nás máte sebou na cestách. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Ternu nyní v akci. Vejce S, 30 kusů, za 79,90. Budvar výčepní, půl litru ve skle za 9,90. Ryze České Terno.
7: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor na Jindřichohradecku. Silničáři tam pracují na trase Kardašova Řečice Pluhův Žďár, kde proto čeká dopravní omezení. Jezdí se po značené objízdné trase.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Perfektní předělávka 80kového songu Cyril Stamlinin, 6.54, tohle je Hit Radio, krásné ráno. Rodiče vodí své dospělé děti na pracovní pohovory. Máma s tátou vyjednávají plat i home office. Je to k smíchu, ale opravdu se to děje. Tenhle fenomén hlásí HR oddělení a personální agentury. Jo? A co na tím tak zamyslíme, tak představ si, že šéfuješ nějaký firmě, jsi ten HR, a na pohovor ti přijde, nevím, třeba 25-letý inženýr, jo? A za ním vyjde jeho máma, která ti
1: který
0: řekne,
1: je třeba 45, jasně, zachovala,
0: která ti řekne, že pod 60 čistýho a bez pružný pracovní doby ti prostě svýho syna nedá, jo? To je ujetý. Nebo třeba, já nevím, jo, když asi jsi byl někde na nějakém pohovoru a ta klasická otázka, řekněte nám vaše silné stránky, jo, tak ta máma vytáhne z kabelky tvoje vysvědčení ze třetí třídy a nevím, pochvalu za, nevím, nějaký diplom někde, ne?
1: Sběr papíru.
0: Jo, za sběr papíru. Ty dokážeš si představit, že by tvůj táta šel s tobou na pohovor? A třeba teďka, že bychom vzali svoje otce, kolik je tě, 32, mě 35, že bychom vzali naše táty na pohovor.
1: A ten pán ta dělá co, prosím vás?
0: Otec.
1: Že by se ti zeptali.
0: Otec představený, on to tady jde zkontrolovat.
1: A nebo by třeba řekli, víte co, my scháníme dva, co dělá tatínek, má nějakou práci nebo ne? Víš, že by jako rovnou vzali oba, takový balíček.
0: Ale já si říkám, to snad nikdo prostě nevzal, to je nějaký kec, já tomu nevěřím. Jakože by fakt někdo vzal prostě svoje rodiče na pohovor, protože tím se podle mě musíš hnedka odpálit jako u toho HRisty. To je takový to. Oho, tak jo, tak dobře, tak my se vám ozvem. A teďka komu, že jo? Tátovi nebo tobě. Pojďme na muziku, tohle Somera, hezké ráno.

0: to uděláš.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Podle posledních průzkumů se většina zaměstnanců zároveň cítí z práce alespoň občas vyčerpaná. Polovina dotazovaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji tento problém pociťují mladí lidé a zaměstnanci s dětmi. Bouřky zaměstnaly v Libereckém kraji desítky hasičů, silný vítr vyvracel stromy a v Novém Boru poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 8 hodiny večer kolem 140 výjezdů, počet zásahů navíc ještě není konečný, lidé dál hlásí další popadané stromy. Policie v Amazonii udeřila na organizovaný zločin. Při rozsáhlé mezinárodní akci zatkla v 5 jihoamerických zemích stovky lidí. Zabavila také nelegálně vytěžené dřevo, nerosty i zvířata v hodnotě zhruba 6 miliard korun. Operace s názvem Zelený štít 2026 patří k největším zásahům v historii Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Na sídlišti Míru ve Volarech roste nové dětské hřiště, nahradí starý dosluhující areál a nabídne třeba lanovku, zapuštěnou trampolínu, houpačky pro lézačky i lavičky pro rodiče. Město za něj zaplatí téměř 2,5 milionu a zároveň tím dokončí revitalizaci sídliště. Dětem by se mělo otevřít během první půlky srpna. Ještě počasí odpoledne má konečně sprchnout, dorazit můžou i bouřky. Denní maxima zůstanou ale vysoko. Naměříme mezi 34 a 37 stupni.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
12: Snídaně šampionů. Rozjíždíme druhou hodinu středeční snídaně, 7:02, krásné ráno a dneska nejsme pod kontrolou. Dneska tady je s vámi jenom Michal a David.
10: Ti, co měli přijít, nepřišli. Jasmin je nemocná.
12: Jasmin ráno psala, že má horečku a že jí bolí hlava. Horečku v těchto vedrech nezávidíme. No tak ať se vykurýruje i vy, pokud třeba nás posloucháte a jste nemocník, tak ať jste v klidu. No a co by vás mohlo pobavit takhle na začátek další hodiny? Další muzika David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hezké ráno.
8: Radio Factor.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello. Señorita na Hitrádiu v 7.09. Krásné ránko. Mě by zajímala jedna věc. Jestli jste někde přišli na parkoviště v obchoďáku a na místě, kde jste zaparkovali, jste našli jenom prázdný asfalt.
1: Vždycky.
0: Nekecej, fakt. Já jsem si totiž teďka vzpomněl, proč se o tom bavím, že v pondělí předevčírem, když jsem byl na otočku v Hradci Králové, tak jsem se stavoval v jednom velkém místním nákupním centru.
1: Jako ve Futuru.
0: No, přesně tam. Jenomže, co se stalo, jo? Já když jsem zaparkoval, když jsem tam přijel, tak já jsem telefonoval. Telefonu, zamykám auto, odcházím a když jsem se vracel, tak jsem myslel, že auto je tam, kam jsem šel a nebylo. Člověče, okamžitá zástava srdce, jako konec, jo? Říkám, kde je? Panika. Tak otevírám mapku na telefonu a ukazuje to, že tam jako někde je, říkám, tak fajn. Bylo, opatroníš.
1: No, teď se ještě představ, že bys tu apku neměl, mně se to stalo několikrát, jasně. Apku jsem neměl a teď najednou panika, že? Aha. Tak někdo mi to ukrad, někdo mi to odtáhl, jsem blázen, prostě hnedka se ti do hlavy derou tady ty myšlenky.
0: No, jako to, že tam stálo, si myslím, že je ještě dobrý, jo? Ale vem si, že opravdu přijdeš a to auto tam není, jakože si ho někdo půjčil, jo? Že si někdo odjel. Ale dobře, pojďme zůstat u toho, kdy se vám stalo, že jste opravdu nějak jako jeli na autopilota, vy jsi jako já, že jsem odcházel a vůbec tak nějak jsem prostě nepřemýšlel o tom, kde to auto je nebo není. Tak jestli se vám někdy stalo, že jste třeba dokonce už volali policii, jakože ukradli mi auto, jo? A pak jste zjistili, že parkujete třeba jako o tři řádky vedle. Jo.
1: Já mám jedno bezpečnostní opatření, na který jsem přistoupil asi před 2 lety.
0: Necháváš klíče na kole?
1: Ne, ale vyfotím si to parkovací stání A5, D18 a pak už jdu rovnou na jisto.
0: Fotit je dobrý, to jsem připomněl jako takhle vlastně, když o tom přemýšlím, tak se mi to nestalo poprvé, tady ta anomálie s tím parkováním, ale přesně jak ty říkáš, oni většinou ty místa bývají číslovaný a teďka na to koukám a říkám, jo, 276, jo, teďka odcházíš a prostě třeba po 2 minutách, když si myslíš, že to pamatuješ, to po 2 minutách, po minutě a říkáš si, počkej, bylo to 267 nebo 276 nebo 762, vůbec nevíš. Tak pojďte nám dát vědět vy, kde, kdy a jak dlouho jste nejdéle hledali svoje vlastní zaparkované auto. Chceme ideálně nějaký opravdu bizárky. Číslo znáte 777 937 777, můžete přes WhatsApp nahrát hlasovku nebo nám to sem hodit klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity, tohle jsou Coldplay a BTS na Hitrádiu. Dobré ráno.

0: Čtvrt na osm. Dvě minuty k tomu. Tohle je Shakira a Zuu. Posloucháte Rádio. Dobré ráno. Stalo se vám, že jste někde zaparkovali auto, ale zapomněli kde? Tak připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď. Mně v pondělí v Hradci Králové hledal jsem auto v obchoďáku, zapomněl jsem, že jsem parkoval o patro níž. Infarktový stav dorazil, dopadlo to dobře. Ptali jsme se vás, a jestli máte nějakou takovou zkušenost, a máte, protože jste nám naprosto zahltili WhatsApp a SMSky, tak pojďme na pár zpráv. Ahoj, manželka si před lety koupila nové auto a jela na nákup. Následně ohromná panika, že jí auto ukradli. Prý prohledala celé parkoviště, zavolala městskou policii a až když přijeli a ptali si, jaké je to auto, tak jí došlo, že hledá to staré. To je hned. Další zpráva. Mně se stalo, že jsem přišla k autu a nešlo odemknout. Mířím na něj klíčem a nic, pak jsem zjistila, že mi z toho sluníčka hrabe, protože jsem stála u jiného C4 Picasso zlatá barva. Já zkombinovala manželovo auto a moje. Manžel má C4 Picasso ale šedé a já Peugeot 307 zlatý.
1: To je taky hned.
0: To se spleteš prostě. Taky píše Eva. Byli jsme s přítelem na koncertě Briana Adamse v Hradci Králové na letišti. Hledejte auto pod mě mezi více než tisícovkou jiných aut. Hledali jsme ho asi 2 hodiny a nakonec mezi těmi pár auty, co tam zůstali, jsme naše našli. Ostatní lidé hledali také, takže jsme nebyli jediní. Takže to byla vlastně taková jako hra užij si koncert toho vynikajícího Briana Adamse. Vlastně, jo, jak se to tam celý vodí. A pak ještě to má se zážitkem vlastně, jo, že na tom parkovišti hledáš auto. Pojďme taky, máme tady několik hlasovek, tak třeba pouštím tu od Ivika.
2: Dobré ránko, tak mně se podařil zajímavý kousek, já jsem cestou z práce zaparkovala u nás na náměstí, byla jsem po nákupech a protože nakupovat na náměstí chodím vždycky pěšky, tak jsem odešla domů, druhý den ráno chci jet do práce a auto prostě v garáži nebylo. Stres, panika, volala jsem policii, všechno jsme řešili, všechno jsme zapsali, protože jsem tvrdila, že jsem 100% přijela tím autem až do té garáže a že to auto bylo zamčené, takže oni tam snímali stopy. Asi za další 2-3 hodiny bylo hotovo, tak jsem, že půjdu na MHD a pojedu do práce prostě MHD a jdu přes to náměstí a teď tak koukám a říkám, no tak to ne. Takže trapas na entou, protože jsem se musela jít přiznat na tu policii, že jsem jenom prostě blbá. Mějte hezký den.
0: Mě zajímalo, jestli nás poslouchá někdo od ať už státní nebo obecní policie, tak určitě to minimálně taky jednou řešil. Máme tady hlasovku taky od podepsaného jako JS.
3: Ahoj, já jsem jednou takhle přišel opravdu na parkovací místo a to auto tam ale opravdu nebylo. Zavolal jsem policii, to auto mi ukradli a najednou za měsíc mi volají, že to auto našli. Tak jsem přijel do Prahy, tomu autu vůbec nic nebylo, tak jsem si naivně jim řekl, jestli vzali otisky anebo přišli na pachatele. Tak se jenom zasmáli a řekli, ať nekoukám tolik na americké detektivky. Čau.
0: Hezký. No ale ty jsi říkal takhle, nakonec to našel. A ty jsi měl super radu, Davide, jak si teda zapamatovat, kde parkuješ?
1: No, vyfotit si to parkovací místo, pokud samozřejmě se jedná o obchodní dům venku, jenom tak asi fotit nemusíte.
0: No. To je super. No a taky, když vám ho ukradnou, tak máte alespoň fotku na památku. Za chvíli doprava, hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Zději, už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si, zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje omezení v Českých Budějovicích, čeká v ulici u dráhy, dávejte si tam pozor. A stejně tak i v Písku, kde se pracuje v Burketově ulici, je částečně neprůjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Doufáme, že máte parádní středeční ráno, posloucháte Hit Radio. Tohle je Dermot Kennedy, Kiss Me. Už za malou chvíli je tady rychlá pětka. O co soutěžíte, jak se zapojit, řekneme za moment, tak zůstaňte u rádia. Teď je tu David a jeho ranní update. Ranní
1: update. Online seznamky mění pohled na vztahy. Nová studie naznačuje, že lidé, kteří tyto platformy používají až návykově, přikládají lásce menší význam. Podle vědců mohou nekonečné možnosti výběru i důraz na fyzické uspokojení oslabovat zájem o hlubší a dlouhodobé vztahy. Na jižní Moravě přibývá fíkovníků místo meruněk. Farmáři se přizpůsobují teplejšímu klimatu a vysazují plodiny, kterým dříve české podmínky nepřály. Vedle fíků se na jihu Moravy stále častěji objevují také melouny. Policie pátrá po totožnosti neznámého muže z Krkonoš. Muž byl nalezen v temném dole, nekomunikuje a odmítá prozradit, kdo je. Lékaři u něj vyloučili alkohol i drogy a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
0: Já jsem na tu fotku koukal, v shodou okolností včera to na mě vyskočilo a já to nejsem. Tak kdo by to mohlo být? Napadlo mi, že to není Krkonoš, že se nehledá Trautenberka. No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Tomas Arso. Každý den soutěžíte o Hairbooster Herbarium, komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu unisex parfém Sandalwood Violet Leather. Pojďte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Bert Burian, Žijeme len raz a tohle je Rychlá pětka. Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte produkty Thomas Arsov, konkrétně Hair Booster Herbarium, což je komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu taky unisex parfém se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí každý den. Mimochodem, v Thomas Arsov věří, že cesta ke krásným vlasům, pleti i celkovému přístupu k tělu nezačíná u rychlých řešení, ale u dlouhodobé a celostní péče. No a o produkty Thomas Arsov si zasoutěží Jana. Jano, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi byla úplně překvapená, to, že jsem tě vybral, že jsem tě zavolal. Soutěžila jsi už někde v Rychlé pětce, nebo to je premiéra?
1: Ne, to je premiéra.
0: Hezký. A soutěžíváš takhle s náma, jakože na nečisto, když se dovolá nějaký jiný posluchač. Jak se ti daří třeba, se zeptám?
1: Moc ne, málo jenom.
0: moc ne, nesoutěžíš, nebo moc se ti nedaří?
1: Nedaří spíš,
0: no. Ale tak máme tady jednoduché otázky, myslím si, že to zvládneš levou zadní. Tak pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik měsíců v roce má alespoň 28 dní?
1: No, já nevím, 5? Nebo všechny?
0: No jasně, všechny.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: Tohle nevím, to... 10?
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: 200,
0: dobře, tak pojďme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teď už bez nápověd. Jak se jmenuje pohádkový loupežník z Jičína? Jani, budeš vědět?
1: Rumcaj.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má nejdelší krk na světě?
1: Žirafa.
0: Ano, a poslední, pátá otázka, už jsme se rozjeli. Kdo tento pátek vystoupí na Letenské pláni? Co za zpěváka?
1: Marek
0: Tracený. Jo. Jano! Ty jsi divoška. Hele, chtěl bych, kolik jsi říkala, že teda ty 2 metry mají 10 cm, nebo kolik to bylo? To bylo skvělý.
1: Já jsem úplně...
0: Já vím, já si mám legraci. On ten stres... Takhle, to, že člověk soutěží na nečisto, tak si říká, ježiš, co to odpovídá občas, ale pak, když je člověk v tom éteru vysílání, tak ten stres pracuje. My jsme tady měli borce Davide minulý týden, ptali jsme se, kolik stěn má hrací kostka. A on nám řekl 3x4 stěny.
1: No, to je 6, to jsem věděla.
0: No jasně, ale Jano, byla jsi skvělá. Takhle, no, rychlá pětka je za tebou, vyhráváš produkty od Thomas Arsov.
1: Děkuju, super.
0: Není zač, tak to produkty posíláme a posíláme taky přání krásného dne. Měj se hezky, ahoj.
1: Vám taky, děkuju.
0: Děkuju, ahoj. Tak opět zítra, opět po 7:30, tady na Hit Rádiu.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Moby, Hayley Williams, Airplanes na Hit Radio v 7.43. Za chvíli letíme do Brna. Máme tady totiž něco k pořešení, brněnský paradox. Tak na to počkejte a počkejte i na další hity. Tohle vás bude bavit, to je fantastická Katy Perry, Hot and Cold. Staví se taky Miles Smith, Nice to meet you, no a myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem. Přidáme dopravu, ať víte, co vás ve středu ráno kde zdrží.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte na Českobudějovicku. Máme informaci, že tam poblíž obce hranice pobíhá přímo na vozovce odrostlejší tele. Raději tam včas sundejte nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: A Miles Smith, krásné ráno v 7.53. Na Brněnsku došla voda. To tady čtu, protože lidé po výzvě k šetření začali hromadně napouštět bazén. Jo, si představ, jo, tak jsi starosta na Brněnsku, poprosíš lidi, aby šetřili s vodou a oni okamžitě napustí bazény do plocha.
1: Neolizujte namrzlé zábradlí, no, mi to připomíná tu scénu z obecné školy.
0: Jasně, ale mně to přijde, jakmile vydáš nějaký jako nařízení nebo nějaký zákaz, tak lidi udělají přesně naopak. Jo. Takže vlastně tady byl pokyn šetřete s vodou a vlastně my Češi jsme si to přiložili, jakože hele, rychle skočit do plavek a otočit kohoutem, než nám tu vodu vytočí soused. Že jo. A to mi vlastně jaký trochu připomíná dobu covidu, nakupování toaleťáku, co se kupovalo. A
1: těstoviny, mouka.
0: Taky mouka, takže nejeden český sklep je plný těchto zásob ještě teď. Jo. Taky lidem za covidu došel nábytek, to si pamatuju, to se taky kupovalo do foroty. Já si myslím, že my jsme prostě takový, že kdyby nám třeba vláda řekla, že je potřeba šetřit vzduchem, tak prostě my ho začneme zavařovat normálně do těch sklenic, jo. Takže Brněnsko na suchu, jo. A kde, ne teď, jak to bylo v tom dědictví? Ne teď a ne po teď. Kalec, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pozor na falešné SMS o pokutách za parkování. Podvodníci rozesílají zprávy s odkazem na falešnou platební stránku, která má vylákat údaje z platební karty. Po zaplacení malé částky si pak mohou z účtu strhávat i tisíce korun. Odborníci doporučují na podobné odkazy neklikat a pravost výzvy si vždycky ověřit. V Česku dochází lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv zůstalo v úterý ráno jen 81 balení. Ministerstvo zdravotnictví proto dočasně povolilo vydávání léků se stejnou účinnou látkou, které nejsou registrované v Česku, ale jsou schválené v jiných zemích Evropské unie. Úřady ujišťují, že tyto přípravky splňují evropské bezpečnostní normy. Cílem mimořádného opatření je zajistit, aby léčba pacientek nebyla přerušena. U golfového klubu Donalda Trumpa v Los Angeles policie zadržela ozbrojeného muže. Podle vyšetřovatelů si před prezidentovou návštěvou pořizoval záznamy bezpečnostních opatření. Policisté u něj našli nabitou pistoli, munici a při domovní prohlídce i další zbraně. Muž je navíc vyšetřovaný také v souvislosti s jiným trestným činem. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Českokrumlovské Jelení zahradě už přejdeme přes Polečnici po nové lávce. Bezmála 630 metrů dlouhá stavba propojila pěší cesty a zpřístupnila další část oblíbeného místa. Projekt vyšel na více jak 5,5 milionů, více než půlku, ale pokryly dotace. Město tak dokončilo plán, který vznikl už před více než 10 lety. Končím výhledem na středu, během dne dorazí mraky a odpoledne se přidají i přehánky a bouřky, místy i s možným krupobytím, pozore na to. Naměříme do 37 stupňů.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Snídaně šampionů. 8 hodin minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. Dneska v módu dva muži.
11: Dva ze tří.
13: Jasmin se kurýruje, má teplotu, je doma, tak možná zítra se vrátí, takže doufám, že vás pobavíme aspoň my dva. Nicméně otázka takhle na zapřemýšlení, než to probereme. Když na někoho čekáte a nedorazí, tak kolik minut čekáte, než teda se na to úplně vykašlete? 10, 15, 20? No.
11: Tady dáme 10. Karle.
13: Karle. O tom se pobavíme za chvíli. Teď Ella Henderson a Rudimental Alibi. Hezké ráno.
9: Hit Radio Faktor.

0: tak všechno mám.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko na Hitrádiu v 8.07 s vámi Michal a David. Přátelé, 10 minut. Pravidlo 10 minut, to je ten čas, který věnujeme protějšku, který má zpoždění. Po 10 minutách odcházíme nebo schůzku rušíme. Tohle není z naší hlavy, tohle vyšlo z posledního průzkumu a protože nevím jak tebe, Davide, ale mě se nikdo neptal, vás asi taky ne, tebe taky ne, tak pojďme si udělat svůj vlastní průzkum. Takže kolik času čekání, kolik minut zpoždění tolerujeme u kamarádů?
2: U kamarádů...
1: Budeme to rozdělovat.
2: Hodina.
1: Teda, takže kamarád hodina, tak tam jsme na to zvyklí. Pracovní schůzka.
2: No tam i 15 minut je dost.
1: Určitě. Co ještě dál?
2: Přítel.
1: Přítel. Tak nula.
2: Co první rande třeba na Tinderu?
1: Na Tinderu. No a to je právě taky, čeho se to jí týká, že když si dáš první rande právě z nějakých online seznamovacích aplikací, tak tam tady to pravidlo 10 minut funguje tady jako nejvíc, jo? Že prostě ty za těch 10 minut zjistíš, že ten člověk on asi nebude úplně chvilnej zodpovědnej, takže se otočíš na podpatku a odejdeš. Jo? Takže za mě je to tak průměru nějakých 15 minut jako u všeho. Prostě víc čekat na toho člověka, to už je vlastně jako ztráta času. Tak by nás zajímalo, jak to máte vy, kdo nás posloucháte, kolik teda minut zpoždění, kolik minut zpoždění nebo kolik hodin zpoždění tolerujete u kamarádů na rande a nebo u kolegy, než vás to začne fakt štvát a co potom uděláte? Děláte jako že nic nebo mu to pořádně osolíte? To nás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte přes WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777. No a nebo nám to sem můžete poslat klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity Imagine Dragons v 8.09. A pokud jste měli s někým schůzku v 8, tak ještě minutu a pak už můžete normálně odejít, jo?

0: Je přesně 8:45, vy máte v uších středeční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno, průzkum říká, že lidé dávají 10 minut času tomu, kdo se spozdí s příchodem na schůzku, potom odchází, to tvrdí internet. No a my s Davidem jsme se tady shodli, že záleží, na koho čekáme, ale že za nás je to tak 15 minut.
1: No, může být.
0: Čtvrt hodinka. Chtěli jsme váš názor a názory dorazily, píše třeba Aja. Ahoj rádio, odpustím cokoliv. V závorce, i když vnitřně řvu vzteky, ale nemám právo se zlobit, když někdo přijde pozdě. Jsem totiž ta kamarádka, která vždy a všude chodí pozdě, a to i o hodinu. Je to nemoc, asi či co. Veřejně se omlouvám všem svým kamarádům a díky za trpělivost, obdivuji vás. Hezký den do rádia, Aja.
1: Já to mám ještě trošku jinak. Mě hrozně vadí, když někdo přijde pozdě, ale já sám, když přijdu pozdě, tak mi to zase tak nevadí.
0: Hele, je to divný, ale mám to dost podobně, jo?
1: Si nebudu sám.
0: Přesně. Další zpráva, Petr. Čau, jsem nastavené tak, že když se s někým domluvím třeba na 8, tak tam budu o 10 minut dřív, kvůli tomu mám i hodiny v autě nastavený o 5 minut dopředu, jenže se vždycky stávalo, že ti dotyční přijeli třeba o 10 nebo 15 minut později a vždycky jsem čekal, ale teď už to mám tak, že když tam ten člověk není včas, tak odcházím nebo odjíždím, Petr.
1: To je taky úkaz, přijít na schůzku o 10 minut dřív.
0: No úkaz, to je správně, ne? Nebo... jo, takhle. Chápu, už mi to doteklo. Pojďme taky na hlasovky, máme tady třeba hlasovku od Haničky, ještě než ji pustím, tak teďka píše Pavla, ahoj, akademická čtvrthodinka. No.
2: Dobré ráno, do snídaně šampionů, tak já většinou nechávám tu akademickou čtvrthodinku, těch 15 minut, ale samozřejmě taky záleží na důležitosti situace, důležitosti setkání a na okolnostech, takže já mám nejradši dochvilnost. Takže dost možná bych třeba nečekala vůbec, ale většinou dávám těch 15 minut k dobru. Někdy třeba i víc, podle toho, o koho se jedná a o jakou schůzku se jedná.
0: Je to podle zásluh vlastně, takzvaně. A co se nám líbilo, jak to rozsek Jarda posílá hlasovku?
3: A já zdravím. Tady Jarda. Já mám takový pravidlo, který držím už léta a stojím si za ním. Co se týče čekání, tak je to jednoduchý. 5 minut povinnost, protože může se cokoliv stát, ujede tramvaj tak chvíle. 10 minut slušnost a 15 minut, to už je blbo. Každopádně všem přeju, aby jejich kamarádi, kolegové vole chodili včas, aby na ně byl spoleh a mějte hezký den.
0: Tím to úplně zabil. Kamarádi vole, chodili vole včas. Tak jo. Akademická čtvrthodinka, tak ti bychom to asi mohli uzavřít. Za chvíli další hity Benson Boone, Edward Maja, Vika Gigulina a také aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Merotic.
9: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
8: Stand-up, balet, timbersport.
9: Zážitkový doprovodný program,
8: a 7 skvělých koncertů.
9: Hlavní hvězdy.
8: Totální nasazení. A David Kraus.
9: A Gypsy Brothers.
8: Přijďte na festival.
9: Mirotické setkání, loutek a hudby.
8: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Práce na silnici v těchto chvílích znepříjemňují provoz na dálnici D4. Na silničáře tam narazíte na kilometru 70 ve směru na Písek, tak tam určitě projíždějte s opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Olaf, 8.29. Tak co, Davide, bude dneska ranní update?
1: Bude notebook nabitej.
0: Nebo já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš zase dělat, že se ti vybil noťas, mrk. Takže dneska máš nabito.
1: Mám nabito.
0: Doslova. Pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Český ženský tenis slaví další výjimečný úspěch. Po postupu Darji Vidmanové do elitní stovky žebříčku WTA má Česko mezi nejlepšími tenistkami světa už 10 zástupkyň. Více hráček v první stovce mají už jen Spojené státy. Phil Collins zavzpomínal na své první setkání s Taylor Swift. Legendární hudebník přiznal, že už před více než 15 lety ho její vystoupení s písní White Horse naprosto ohromilo. Dnes říká, že její postavení největší popové hvězdy světa ho vůbec nepřekvapuje a že si svůj úspěch plně zaslouží. Superstar se po 5 letech vrací na televizní obrazovky. Nová řada odstartuje 2. září na televizi Nova. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kellyn. Vítěz nebo vítězka získá titul Superstar i finanční odměnu.
0: Aha.
1: A teď si zkuste schválně tipnout.
0: Vůbec nevím, jaká byla finanční odměna v prvních ročnících? Bylo vůbec něco?
1: Hele, v první řadě, která proběhla v roce 2004, žádná finanční odměna nebyla. Aha. Poprvé dostal vítěz peníze až v roce 2009 Martin Chodůr.
0: Chodůr, ty brďo, to si pamatujem tohle jméno, kolik vyhrál?
1: Ten tedy vyhrál 100 000 eur, takže ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun.
0: No tak asi inflace, tak nevím, 3 miliony dneska? Nebo?
1: No a dneska je to právě míň.
0: Aha.
1: 2 miliony a já jsem si schválně tady udělal takový porovnání, že ten vítěz, Martin Chodůr, v roce 2009 vyhrál zhruba 2,2x víc, aha, než ten, který vyhraje letos.
0: Musíš se šetřit, prostě nedá se nic dělat. No. Mě zajímalo, kolik by nám třeba dali za tady ten zpěv, kdyby jsme zaspívali tohle, Davide, my dva. Davide,
1: zodpověděl.
0: Musíš taky.
1: Jsi zodpověděl.
0: Takhle, možná bychom měli teďka poslat nějaký prachy našim posluchačům my za tohle trápení.
1: A taky přihlášku do Superstar v tvým podání.
0: Asi to nechám odvážnějším, Davide. Pojďme na Cranberries. Dreams na Hit Radio v 8.32, tohle je srdcovka. Srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich jako tradičně vybíráte každý den vy. Tak užijte si Cranberries, hezké ráno.

0: 9 minut po půl deváté, jste s Hitrádiem, krásné ráno, Enrique Iglesias, Duel El Corazon. Nabíjíte si v práci svoje soukromé věci, mobil, powerbanku, elektrokoloběžku, nebo dokonce snad auto, tak právě tady čtu, že firmy tohle začínají řešit a začínají zakazovat nabíjení soukromé elektroniky u nás v práci. Dokonce píše se tady, že některým začínají energie srážet ze mzdy. Jak to teda jako funguje konkrétně, to jsem se tady nedočet, třeba v Open Space, nebo celkově, jak se to počítá, jak kdo zjistí, kolik jsem teda projel, abych si nabil tu powerbanku, těžko říct, nevíme, jo, tak možná víc do hloubky radši nepůjdeme, aby nás neslyšel váš šéf, protože jestli nás teď posloucháte u vás v práci, tak dost pravděpodobně nás máte taky v zásuvce. A vytáhnout nás z ní by byla veliká škoda, protože za moment k vám letí další parádní muzika. Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček, nejenom k vám do práce, ale i na cesty domů, anebo vám, kdo válíte šunky a máte leháro dovolenou, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na Fisher.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Opět Aradeček, taky Mária Čírová. 8.50, tohle je středeční Nitrádio, díky, že posloucháte. Krásné ráno. Mě by zajímalo, kolik vody vypijete za den, co? Taky i když jsou venku ty čtyřicítky, to trochu lajdáte, tak tohle máme stejně. No a vy, co pitný režim dodržujete, to vám moc závidíme. Nicméně, kolik teda správně tekutin za den vypít? Pište si. Pít až při pocitu žízně je podle Pavla Suchánka z Fora zdravé výživy pozdě. Pokud člověk dlouhodobě pije málo, můžou se začít tvořit močové či ledvinové kameny, hrozí i smrt, pozor. A člověk, to zásadní, by měl vypít zhruba 4 deci tekutiny na kilogram své váhy. Tak slyšeli jste to. 100 kilo, tak to mám 4 litry za den. Fa, bláhovej. Tak 2 litry a to je sakra málo. Tak jsem si řekl, tak mě napadlo, že bychom to mohli teďka spolu napravit, že bychom se mohli všichni společně napít. Kdo máte po ruce pití, lahev, flašku nebo nějaký pítko, tak pojďme se napít. Já tady mám 0,5 litru vody, tak si to dáme takhle živě. To je vončo. Myslím, že i vás to pobaví. Je to tam. Já mám splněno, a co vy?

0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Řešili jsme, že by se mělo vypít 4 dl vody na kilo váhy. Společně jsme se ve vysílání napili a vy posíláte fotky, jak pijete. A to je naprosto geniální. Fotky z aut, kanceláří, od bazénu, fotka tady někde z kuchyně v restauraci. Tak jsem rád, že na vás mám alespoň trochu pozitivní vliv. No, nejsem já influencer. No, takovej zvyše, dobře. Tak k té vodě, co jste před chvílí pili, jsme přihodili ještě malý kavčo, espresso na Hit Radio v 8.57 a to byl poslední song dnešní snídaně. S vámi byl Michal a David. Jasmin se dneska vzala volno, tak díky za společný ráno a těšíme se zítra v 6.00.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: A těšit se můžete i na další parádní muziku. Ed Sheeran, Sam Feld a Riemann, to všechno po devátý. Tak mějte se krásně, hezkou středu, ahoj!
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně jedna dopravní nehoda na Jindřichohradecku, těsně u hranice s krajem Vysočina mezi Budíškovicemi a Chotěbudicemi se řeší nehoda osobního automobilu a chodce. Na místě jsou záchranáři, tak velice opatrně přeju šťastnou cestu. A kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
6: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
5: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
7: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strumkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strumkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Veřejné vysoké školy v reakci na nárůst počtu maturantů zvyšují počty nově přijatých studentů. Zároveň se tím ale obávají rozpočtů na nadcházející roky. Do bakalářských a magisterských programů loni přijali skoro 60 tisíc nových studentů, meziročně o 15 tisíc více. Právě to by se mělo zohlednit i ve státním rozpočtu. V Jelení zahradě v Českém Krumlově mohou pěší využívat novou lávku přes řeku Polečnici. Snadněji se tak dostanou do historického centra města. Dosud museli přes Polečnici do Jelení zahrady jen po mostku ze záchytného parkoviště. Stavba bezmála 40 metrů dlouhé lávky, která kombinuje ocel a dřevo, vyšla na více než 5,5 milionů korun. Česko zažívá tropy. Některá města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit. Víc šéf České centrály cestovního ruchu CzechTourism František Reismiller.
11: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmový sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
10: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyní nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě doma porazili v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku pak zařídil Matěj Rineš a John Mercado. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz.
2: Tak dneska bude zase pařák, to víme, ale ochladí se oproti včerejšku, naměříme asi nějakých 630 stupňů. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože možná dorazí bouřky, o kterých už se mluvilo. Podíváme se na ně ještě podrobněji.
1: Hit Radio Faktor.
2: Teď ale pojďme radši za dalšími hity. 2 minuty po 9. Zdraví Jana a se mnou i Rímon.

Ladíte Hit Radio Faktor, dobré dopoledne. Jestli se právě potíte i při mrkání, tak pro vás mám dobrou zprávu. Meteorologové vydali předpověď až do konce prázdnin a tvrdí, že to vedro nebude trvat věčně. To je jasný, nic netrvá věčně, že jo? O víkendu bychom se měli ochladit asi na 28, což je v tuhle chvíli skoro na mikinu, co? A na konci prázdnin nás čekají přes den teploty kolem 23 a v noci klidně jen 11 stupňů, takže větrák ještě neuklízejte, ale peřin no taky nevyhazujte, srpen nám prostě předvede úplně všechno. Saunu, potom možná i bouřky a nakonec podzimní ochutnávka zdarma, ale je to jenom předpověď, jo, tak uvidíme, jestli se nakonec potvrdí nebo ne. U nás se potvrzuje, že skvěle hrajeme, takže můžeme pokračovat.

0: Levels a Avicii na Hit Radio Faktor. Za chvíli Lady Gaga nebo Damiano David, teď ale bohužel na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, čerstvá dopravní nehoda se řeší na silnici 128 od Lodhéřova, kde byste jeli od Hradce na Deštnou, tak tam narazil osobák do stromu. Bohužel jsou na místě zraněné osoby, na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Počítejte s tím, že silnice bude podle všeho úplně neprůjezdná. Budu vás případně informovat, nebo informujte vy mě. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: V Ternu nyní v akci. Vejce S 30 kusů za 79,90. Budvar výčepní, půl litru ve skle za 9,90. Ryze České Terno.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 2:50, Hit Radio Faktor, dobré dopoledne, Lady Gaga, hezky zvolně. Myslím, že tohle tempo byste měli používat i za volantem, ne se úplně táhnout jako šnek samozřejmě, ale jet hezky v klidu a na pohodu, nejen protože je strašný vedro, ale taky protože až do konce týdne probíhá policejní akce na kontrolu rychlosti. No a hlavně taky proto, abyste v pořádku dorazili, mám pro vás jednu úplně čerstvou zprávu.
1: Ahoj všem, tady je řidič Petr a mám pro vás upozornění. Všichni, kde jste po trojce z Kaplice na Dolňák, tak víceméně za tím novým kruháčem, když vyjedete, jedete dlouhou rovinku, tak před Skoronicema na tom horizontu je Ťukanec. Není to nic vážného, ale stojí tam a byl vlastně směr na Dolňák, jo, takže je to za horizontem, může to být nebezpečný, tak tam všichni sundejte.

0: David Guetta, Alphaville a Ava Max z Hitrária Faktor s ctěným pozdravem pro mého drahého kamaráda Filipa, který je taky stále mladý, tak děkuju za telefonát. On mi totiž volal a říkal, ty už jsi taky konečně v práci. Jsem v práci, jsem tady ráda a ráda vám pouštím skvělý hity. Už za chvíli budou činasky. Ti vystoupí příští pátek ve Strakonicích a nebude to jenom koncert, ale rovnou takový pětihodinový výlet v letním kině. Se začíná setkáním s kapelou, takže budou fotky, podpisy. Potom zahraje kapela Nedivoč, Libor Bouček rozjede China Squeeze, bude tam i DJ Freaky, který vás zahřeje před koncertem a v 8 nastoupí Činasky se skoro dvouhodinovou show. V té určitě bude i hit Selhání a ten si dáme za chvíli. Hit Radio.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Pod sta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší.
6: Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Aspoň nějaký mráz. Tohle byl Jason Mráz na Hit Radio Faktor. Bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám vážnou dopravní nehodu, která se stala na silnici 128 u Lodhéřova. Auto tam narazilo do stromu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
8: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. S jejich zrušením počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Ta také mimo jiné zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Teplotní rekordy v úterý padly na všech jihočeských stanicích. Vůbec nejvyšší teplotu zaznamenaly České Budějovice, kde se dostala jen jednu desetinu pod 40 stupňů Celsia. Jde o historicky nejvyšší naměřenou hodnotu ve městě za zhruba 140 let měření. Práce je pro Čechy stresující. Ukázal to průzkum, podle kterého stres pociťují skoro 3/4 dotázaných. Zhruba polovině z nich pak práce zasahuje i do soukromého života. Negativní odpovědi měli většinou mladí lidé a také lidé s malými dětmi. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3. Odčinili tak úvodní porážku s Američany. Skupinu naši mladíci zakončí dnes zápasem proti Finsku. Začátek je ve 23 hodin našeho času.
0: Tak dneska už teplotní rekordy snad padat nebudou, ale žádné velké ochlazení nečekejte. 33 až 36 stupňů, jasno, polojasno, během dne oblačno, ale později se můžou vyskytnout i přehánky a bouřky, které mohou být i silné.
10: Hit Radio Faktor.
0: Krásné dopoledne všem přeje Jana. Zpříjemněme si dopoledne dalšími hity. Posílám Linkiny a Alvara Solera.

Nádherný hit, doufám, že vás taky potěšili Mark Ronson a Miley Cyrus na Hit Rádiu Faktor. Zdravím vás i do práce. Jestli máte šéfku, tak jste možná ve větší pohodě. Podle vědců jsou šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Studie dokonce ukazují, že firmy s vyšším zastoupením žen v rozhodovacích pozicích mívají vyšší zisky. Takže dámy, až vám někdo bude tvrdit, že jste moc citlivé, můžete mu vysvětlit, že to není citlivost, ale manažerská výhoda. Ženy prý líp vnímají atmosféru v týmu, víc naslouchají a nerozhodují se jen podle toho, kdo u porady mluví nejhlasitěji. Samozřejmě neříkám, že každý mužský šéf je chodící krizová porada, ale jestli máte firmu a málo vám vydělává, možná není potřeba nový systém, možná stačí nová šéfová.

0: lullabies. Na Hit Rádiu Faktor Victoria je středa, krásné dopoledne přeju a připomínám, že dneska čeká hokejisty Motoru první přípravný zápas proti Táboru. Těšit se podle klubu můžete na dravé mládí, dlouholeté motoráky, ale i některé nové posily. Začíná se v 17.30, v tomhle počasí je ideální plán do Budvar arény vyrazit. Další tipy na akce přidám za chvíli, dáme si ale ještě Cashew a taky Disturb.
1: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
2: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
1: Stand-up, balet, timbersport.
2: Zážitkový doprovodný program.
1: A 7 skvělých koncertů.
2: Hlavní hvězdy.
1: Totální nasazení. A David Kraus.
2: A Gypsy Brothers.
1: Přijďte na festival.
2: Mirotické setkání, loutek a hudby.
1: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort.cz.
5: Už jste někdy viděli žralok a táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Krajkářské slovo v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
7: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
6: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: The Sound of Silence a Disturb na Hit Radio Faktor. Za chvíli třeba YouTube a Pride. Kam vyrazit? Teď ale přidám pár tipů. Ten dnešní je na dobré jídlo a zároveň dobrý skutek. Na střechu Budějic dorazí šéfkuchař Petr Šíma z kluků v akci. Připraví speciální menu, přidá historky ze zákulisí natáčení, autogramiádu i novou kuchařku. Zahraje Vít Brabec a výtěžek z občerstvení pomůže malé Deborce. Vstup je zdarma. V pátek můžete do letního kina ve Vyšším Brodě vyrazit na českou komedii Dovolená v českém ráji. Začíná v 8 večer a připravená bude i kinokavárna. A v sobotu slaví v Hamru 130 let tamní dobrovolní hasiči. Velká rodinná oslava začíná na hřišti minutu popoledni. Asi aby bylo jasné, že hasiči přijíždějí opravdu přesně.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hitrádiu Faktor Swift, Taylor Swift a Opelight. Tohle je píseň, která má krásný název. Taylor si slovo uložila do seznamu zajímavých výrazů, protože opalit vnímá jako uměle vytvořený opal. A právě z toho udělala myšlenku celé písničky, že ani naštěstí nemusíme čekat, až nám samospadne do klína, ale můžeme si ho trochu vyrobit. Navíc opal je kámen narození jejího partnera Travise a Opelight je prý jeho nejoblíbenější písnička z alba. Tak to je prostě romantika po taylorovsku, ostatní dostanou písničku a Travis vlastní drahokam.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Human Being Aniko Santos na Hit Radio Faktor bude 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Žádná nová dopravní nehoda naštěstí nepřibyla. Policie píše o té na silnici 128 u Lodhéřova, že bude odstraněna během 5 minut, možná už je. Tak snad je tam všechno v pořádku. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Máme 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. V Česku rychle dochází lék tamoxifen na rakovinu prsu. Aktuálně už zbývá posledních asi 80 balení a rezort zdravotnictví improvizuje. Lékárníci pacientkám nově vydávají i léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Musí být ale registrované v některé ze členských států Unie. Města na jihu Čech dál ochlazují rozpálené ulice. Třeba v Českých Budějovicích na to každý den padne až 100 000 litrů vody. Kropící vozy jezdí téměř non-stop 7 dní týdnu. Nově se k nim přidali také hasiči, kteří ochlazují nejfrekventovanější místa ve městě. Například náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké teploty představují pro některé lidi větší riziko. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
8: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
7: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou dnes přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži pak týmy sehrají až v říjnu.
0: Meteorologové vždycky v 11 aktualizují předpověď, ale nic nového se tam nestalo. 33 až 36, polojasno, oblačno, místy přehánky a bouřky, které mohou být i silné.
5: Hit Radio Faktor.
0: 2 minuty po 11. hodině vás zdraví Jana. A co si zahrajeme? Třeba Offenbach a Overdrive.

Imagine Dragon se na Hitrádiu Faktor ti tankujou natural a jestli to máte stejně, tak připomínám, že každý pátek ve vysílání s Jirkou Pelnářem pro vás máme skvělou soutěž Dokonalá desítka. V ní můžete vyhrát nabitou tankartu Easy do sítě čerpacích stanic Orlen až v hodnotě 10 000 korun na palivo i něco dobrého k jídlu ve Stop Café. Jak na to? Úplně jednoduše. Jirka vám klade otázky a vy na ně odpovídáte čísly, například kolik je 2×2 a vy řeknete 4 a když je to dobře, máte 1000 a takhle se pokračuje až do 10. A když se zrovna nepovede vyhrát v éteru, tak ani tak nepřijdete zkrátka. Orlen totiž právě teď rozdává epické letní slevy. Tankujte efektu se slevou korunu na litr a prémiovou vervu se slevou 2 kačky s Orlen aplikací každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Ve Stop Café vás navíc čekají osvěžující letní drinky a čerstvé rozpečené sendviče na cestu.

0: But you're just a boy.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

že tu moc letí. Že je to včera, co jsme byli děti.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů, jak na trampolíně. Možná jsem blázen, ale stále věřím.

Pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím neotevření vysněných dveřích.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma? Připravte se! Raz, dva, raz, dva!

0: Na Hit Radio Faktor de Colin. Přeju dobré dopoledne. Dívám se, jak to vypadá s těmi avizovanými bouřkami u nás na jihu Čech. Většinu dne bychom měli mít klid, polojasno až oblačno. Bouřkové mraky se začnou tvořit kolem 4. odpoledne, nejdřív hlavně na Vysočině a na jižní Moravě. Největší šance na bouřku bude u nás večer, zhruba mezi 7. a 8. především ve východní části kraje, nezasáhnou ale nutně každého. Holci, budeme muset zase počkat, jak to dopadne, ostatně jako vždycky.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

Daša a Austin na Hit Radio Faktor 11.34, přeju vám dobré dopoledne. Jihočeští záchranáři zažili minulý pátek jeden z nejnáročnějších dnů za posledních 6 let. Jejich posádky vyjeli během jediného dne k 338 výjezdům, takže šlo skoro o 45% nárůst. A tohle bohužel není rekord, který bychom chtěli slavit. Za každým číslem byl člověk, který potřeboval

přesně to, co chce. Jsme jako dva vlci, co vyjou na mě

0: tmou.
1: Mira je na Hitrádiu Faktor. Jestli jste byli na Hradech, tak vám určitě připomněla tahle píseň jejich senzační koncert. Já se s vámi loučím, protože bude 11:45, ale jak moc dobře víte, pokud posloucháte pravidelně, od 15 hodin jsem zpátky na značce. Dneska je tady se mnou jak Pavel, tak Martin Hřepa. Moc se na vás těšíme. Přeju vám hezké odpoledne s Jirkou Pelnářem a jeho srdcovkama. Já si to rozhodně nechám naladěný, protože bude třeba John Lennon nebo KLF, prostě nádherný songy a čekají nás už za chvíli. Tak se zatím mějte a ve tři ahoj.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemieživitelka.cz.
3: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
8: Hitradio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, že do konce týdne pokračuje rozsáhlá policejní akce zaměřená na rychlost, tak hlavně opatrně a na jednu hlídku pozor na D3, klasika, sjezd u Kaplice, je tady 80. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergoly.hrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Vysoké teploty jsou pro některé lidi větším rizikem. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraníme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
11: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Česká armáda v horkých dnech upravuje výcvik i péči o techniku. Zachovat chce bezpečnost personálu i provozu schopnost techniky. Nejnáročnější činnosti přesouvá do ranních a večerních hodin, upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Zhruba 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Novinky. Na tom, že klimatická krize je problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Teď ještě pohled k nám.
2: Klobouk dolů před jihočeskými záchranáři. V pátek vyjeli k téměř 350 případů. Bylo to nejvíce za jediný den za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to bylo skoro o polovinu více. Posádky i dispečeři přesto zvládli pomoct všem, kteří je potřebovali.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpolední maxima na středu slibují i 35, čeká nás povětšinou polojasno. Při zvětšené oblačnosti ale hrozí i hromy a blesky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu, možná právě ty také slyšíte sirény, a to znamená, že tady další nový měsíc, první středa v měsíci, páni, toto letí. No, na druhou stranu, já jsem rád, že 24 hodin uteklo jako voda a opět pro vás můžu mít připravený srdcovky Hit Rádia, 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě, no a ten šestý pak bude na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit, který 100% znáte. Slyšeli jste ho už milionkrát a naposledy možná před 100 lety. Ale tušíte, ze kterého roku tahle srdcovka je? No, nejdřív si ji dáme a pak vám řeknu správnou odpověď. Zatím zkuste psát tipy na 777 937 777.

0: Kung Fu Fighting, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle je jako reálně píseň, která nás provází téměř celý život, někoho úplně celý život. Já jsem se ptal, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku to je. Tak chodíme tady zprávy 1986, 1989, 1985, mám tady dokonce i nějakou hlasovku, tak schválně.
3: Ahoj, já tě zdravím, já
0: zdar.
3: Kung Fu fandím, to je z toho. Toho filmu, no já si nemůžu teď konspektovat. Policajt z Beverly Hills, jestli se nemýlím. Z 87. nebo 89. ne? Ale je to dobrý, děkuji, ahoj.
0: Díky, díky.
3: A nebo spíš je to z filmu Kloušík z Beverly Hills, jo. Protože to je spíš Kloušík z Beverly Hills.
0: No, z jakého filmu to určitě nebo... je, každopádně ani 84, ani 87, ani 89. Ty se normálně jako sedněte si, protože tohle je hit z roku 1974. Začátek 70. let. Ta první polovina, to je masakr. Já bych to v životě neřekl. Jako reálně, kdybych to slyšel poprvé, tak přesně řeknu, hele, konec 80., začátek 90. Ale tohle je opravdu rok 1974. Je to stejný rok, jako například v Česku do kin šel film Jak utopit doktora Mráčka. A zároveň v roce 1974 se poprvé v Praze spustilo metro. Jo, to je prostě první rok, kdy začalo v Praze jezdit metro. Tak takováhle dávná doba to je. Kdo by to byl řekl? No, tak můžeme tipovat dál. John Lennon, Woman. Tady byste se dokázali tipnout. Pojďme si dát dneska takovouhle tipovačku. 777-937-777. Co to je za rok?

0: KLF 3AM na Hit Rádiu, rok 1991. Před chviličkou taky zazněl John Lennon s písní Woman, což byl přesně rok 1980. No, je to dneska opravdu jedna krásná srdcovka za druhou.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my v těch srdcovkách pokračujeme dál. Ptal jsem se vás, jestli byste se dokázali tipnout, z jakého roku byla právě píseň od Johna Lennona. Tak tady už jste všichni byli, nebo z 90% velmi blízko, všechno kolem toho roku 1980-1981. Takže gratuluju, hezky. A najednou tady mám zprávu, kterou píše Milan. Čau, vím, že to sem nepatří, ale teď momentálně mezi Mostem a Teplicema na 13. černý Kodiak. Ale to se patří vždycky, jo? Tak zdravíme tam medvěda, jo? Černý Kodiak, teda na 13. tak dávejte pozor. Mimochodem zdravím do každého policejního auta, protože v těchto vedrech to mají chlupatý fakt těžký, teda. A tak si dáme si další srdcovku, kterou tady pro vás mám připravenou. No a schválně, jo, když už teda si tady povídáme o policejních kontrolách, zajímalo by mě v minulosti, když takhle dneska vzpomínáme na to, co se dělo tenkrát, měli jste někdy nějakou zkušenost třeba s veřejnou bezpečností? Jo? Negativní, pozitivní, to už je jedno. Vzpomínáte, měli jste někdy takovýhle nějaký jako průšvih tenkrát v těch devadesátkách, osmdesátkách? Co to bylo? Pochlupte se, dejte nám příběh na 777-937-777, můžete to napsat, nebo klidně pošlete hlasovku. A my si dáme další srdcovku, už čtvrtou, páni, toto letí. Catherine the Waves. Love.

0: Travis McCoy a Bruno Mars na Hit Radio ve 12 hodin 22 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak trošku vzpomínáme i na některé naše průšvihy z mládí a ptal jsem se, jestli jste měli někdy co dočinění s policajtama a ideálně jako v těch 90kách, 80kách, tenkrát i s veřejnou bezpečností, tak těch zpráv je to opravdu strašně moc, ale co mě zarazilo, tak třeba tady Patrik píše, čau, já měl v 90kách jednu scénku v hospodě, byla tam šťára, já se podobal jednomu hledanému, skončil jsem hubou k zemi, v klepetech a nakonec mě teda pustili z policejního auta. Tenkrát jsem ani moc neprotestoval, radši měl jsem fakt nahnáno. Zdravím. Další zpráva, tak to tady máme hlasovku. Tak jsem sám zvědavej.
3: No, Jirko, to s těma policajtama, s těma klupatejma, to bylo výstižný teďko, jako jestli tě někdo poslouchá, tak se museli jako smát, jako to jako doopravdy. Ale prosím tě, jak jsi se ptal, nějaká pozitivní v těch letech, no, když jsem začínal jezdit autem, tak jsem neměl řidičák, no tak mě párkrát zastavili, dali mi to za 5000, no, pak mi dali zákaz řízení, protože jsem to ještě porušil, no, a dneska jezdím kamionem a když mě zastaví na kontrolu, tak mi říkají, za co vám sebrali řidičák, já říkám, mě ho nikdy nesebrali, to tady vidíme, že vám ho odebrali, já říkám, mě ho nesebrali, já jsem ho nikdy neměl ten řidičák, tak vždycky na mě kouká jak blázni, no, tak asi myslím, že si z nich dělám vždycky srandu, no, tak zatím hele, měj se, ahoj.
0: Díky moc za hlasovku, zdravím tamhle do kabiny, že jo, a je to pravda, no. Prostě nemůžou ti sebrat něco, co nemáš, že jo, to je krásný. Jirka píše, já když jsem v 90kách si za první letní brigádu pořídil vojetou červenou Javu 21 a jel jsem s kamarádem na lov děvčat kolem Plzeňského náměstí, tak nás zastavila hlídka VB a dostal jsem pokutu 20 kč za to, že mi nesvítilo zadní světlo. Taky dobrý, taky dobrý, děkuju. Ještě v rychlosti takhle kouknu. Čau, tady Ota. Tenkrát jsme s bráchou pořídili motorku zvanou Fichtl. No jasně, Fichtl, boží. A mně bylo asi 10 let a chytla mě veřejná bezpečnost, pak jsem měl v protisměru, přímo proti ním. Ale naštěstí to máma zahrála na to, že si mi bratrovi bez dovolení ukrad. Ale nic se nestalo. Čau, Ota. taky díky. Moc hezká historka, moc hezká historka. Hodí se nám do dnešních srdcovek, no a tak si možná už za chvíli dáme ještě nějakou srdcovku z doby veřejné bezpečnosti. No, uvidíme, nechám to na vás. Poslední srdcovka je na vaše přání, tak mi pište, co byste dneska chtěli slyšet. A to na číslo 777-937-777.
1: V Ternu nyní v akci. Vejce S 30 kusů za 79,90. Budvar výčepní, půl litru ve skle za 9,90. Ryze České Terno.
4: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
10: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
9: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Eva Farna, Perpetuum mobile. 12 hodin, 36 minut.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a dnes to bude od slovenské kapely, protože čím dál, tím víc. Je to zvláštní. Opravdu, od pondělka poslední týden, tak mi sem chodí pořád a pořád víc přání a SMSek na WhatsApp Bitradia 777-937-777 a to na skupinu Tublatanka. Tublatanka. Konkrétně na píseň Pravda vítězí. Dneska si o ní napsal Karel, napsala si o ní Martina a napsala si o ní Lucie. Tak nevím, jestli spolu nesedíte všichni tři někde v jedné kanceláři. Pokud ano, tak se vám to krásně povedlo. Jinak pokud ne, no tak jasně. Jenom proč? Jak vás to napadlo? To by mě zajímalo. Proč Pravda vítězí Tublatanka? Klidně ještě napište na 777-937-777 a to i vy, pokud jste si o ní dneska nenapsali, ale máte ji rádi. Tak co vás na této písni nejvíc baví? Je to samozřejmě píseň, která v jednu chvíli byla trošku kontroverzní, zároveň byla obrovským symbolem. Co symbolem? Stala se nepsanou hymnou sametové revoluce, a to nejenom na Slovensku. Heslo, které nás provází už od období husitů, se už v roce 1920 poprvé objevilo také na vlajce prezidenta republiky a o několik desítek let se svou skladbou rozhodla oživit tedy právě slovenská rocková formace Tublatanka. No tak jo, tak pojďme si dát tohle motto, které je vlastně jako potřeba si i v roce 2026 připomenout. Tady je srdcovka na vaše přání, Tublatanka, Pravda vítězí. Na Hit Rádiu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
1: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
1: CZ.
9: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
0: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu krátce před 13. hodinou Shakira, která nás vzala do zoo. Za chviličku tady budeme mít další kočku, tentokrát Katy Perry, a také Lucie, která má pro nás nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech opatrně mezi Lomnicí a Veselým nad Lužnicí u Frahe Lože se došetřuje srážka osobáku se zvěří, místo je průjezdné, jen se tu musíme vyhnout do protisměru, tak pozor na to a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
5: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Silné bouřky odpoledne a večer zasáhnou centrální část Česka. Doprovázeny budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo krupobytím. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Letní vedra omezují také posílání některých potravin. Vysoké teploty, které převládají, je mohou poškodit, jak popisuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
10: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
9: V kovových boxech mohou teploty v horkých letních dnech šplhat přes 50 stupňů. Na východě Německa se srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pomoci rodinám, které pečují o děti s autismem a dopřát jim aspoň chvíli klidu u moře. Právě to si klade za cíl projekt Vidím modře. Podpořit ho můžeme třeba 3. října na charitativním modroběhu v Plané nad Lužnicí. Podrobnosti najdeme na stránkách Centrum rozvoje fénix.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnešní odpoledne ochlazení přinese jen místy, čekají nás lokální bouřky, vypadá to ale, že zítra už se dočkáme na celém území našeho regionu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní odpoledne pokračuje dál, první středa v měsíci srpnu, 13 hodin a 3 minuty, posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak ano. Šílení horka, ale ženou se na nás tak nějaký bouřky, vichřice, teď byl ne úplně tornádo, ale downburst se to jmenuje. Říkám to správně, viď? Takhle to bylo na Děčínsku.
9: Ano.
0: Co to je vlastně, jaký je rozdíl mezi tímhle větrem a tím druhým větrem, tak i to vám řeknu za chvíli. A k tomu si dáme další hity.
2: Hit Radio Faktor.
0: Teď například Katy Perry, no a zároveň si budeme povídat i trošku navážno o pojištění majetku. Už za chvíli, buďte s náma.

Kluk s kytarou, který dobil celý hudební svět. Ed Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na dvě hodiny, ve čtvrt na dvě odpoledne, teda jsem chtěl říct, že už je to jako hodin, jo. Zásadní otázka, máte dobře pojištěný auto a taky svou domácnost? Kdyby náhodou zase přišlo podobný tornádo jako včera večer na Děčínsko. Ono to jako nebylo doslova tornádo, ale ten mega vítr za sebou zanechal teda šílenou spoušť. Utrhaný střechy, zničený auta a taky spoustu slz majitelů. My jsme vyrůstali v době, kdy prostě buď foukal vítr, nebo to byla šílená vichřice, nebo to bylo tornádo. Ale teď se všude objevuje nový název Downburst. Možná jste to viděli taky všude, dávejte si pozor, přichází downbursty, jo, psáno D-O-2-T-V-N-B-U-R-S-T, prostě dolní bursty, downbursty. A to je zásadní jev, který se objevuje právě především, když je teď momentálně takovýhle horko. A pak přijde to brutální ochlazení a ten brutální déšť. Konkrétně je to velmi silný propad studeného vzduchu v bouřce. Mrak prudce chrlí vzduch a déšť k zemi a po dopadu na zem se vítr rozfoukne všemi směry ven. Jo. Dělá velký škody jako tornádo, ale ten vítr se netočí v kruhu, ale tlačí vlastně všechno z jednoho místa. Jako když vám prostě padne nějaké jako graná na zem a vybuchne to a všechno to letí pryč. Tak to je downburst. Kdyby náhodou jste šli večer do hospody, tak abyste mohli být chytrý u stolu jako rádio. Řekněte, že jste to slyšeli na Hit Radio. Jinak počasí my neovlivníme, ale tu pojistku, když se vrátím zpátky, tu si opravdu zařídit můžeme. A úplně na rovinu, spousta z nás nevíme, co máme pojištěný, ani nakolik to máme pojištěný a jak se to vlastně potom všechno řeší, tak když náhodou něco takového se stane, tak abyste byli na to připraveni. Jo? Je vždycky dobrý se aspoň podívat a zkontrolovat si to. A kdy jindy, než dneska, kdy podle předpovědi zase něco podobného má sem k nám do Česka přijít. Tak bacha na to. Teď Krištof, hezký odpoledne.

0: Je 13 hodin 27 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou tak jsme řešili tady ty šílené bouřky, které byly včera na Děčínsku a opravdu tam jako trhaly střechy. Bylo to opravdu velmi nepříjemné a přišla zpráva od Martina a píše: čau, vím, že se to asi někomu líbit nebude, ale já jsem za ty hrozný bouřky rád a potřeboval bych, aby pršelo pořád a pořád, protože u nás je strašný sucho a moje zahrada jenom umírá. Tak to je samozřejmě druhá věc, jo. To sucho a to vedro, to je šílený, protože jsou města, kde dokonce není ani pitná voda a už se musí brát z řeky, tím mířím na západ Čech. No a co se týká těch šílených teplot, no tak třeba Strážnice, že jo. Jo, tam ví, tam umí. Naprosto nepředvídatelné město ohledně počasí. Nejdřív je tam brutální dusno kvůli klempířovi, pak tam studenou sprchu dostane macinka a teď je tam zase takový horko, že i ptáci chodí pěšky. Tak zdravím do žhavé, rozžhavené Strážnice. Tam včera byl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Poprvé v historii tam padlo 40 stupňů Celsia. A myslím si, že si oddychnou tady i v Plzni, jo? Že nám tady ty vedra šílený končí, protože dneska bude příjemných 35, to je jako dobrý. Ale včera úplně nejvíc stupňů v celé republice, 41,5 stupňů Celsia v Plzni. Úlet při takovéhle teplotě, že to Plzeň. Jo, tam se to pivo musí vypít maximálně do 5 minut, protože po 10 minutách na sluníčku už bude mít minimálně 20 stupňů, takže tam to nepodceňujte. I když myslím, že zrovna jako v Plzni, co se týká jako spotřeby piva a rychlosti pití piva, tam je to asi v pohodě. Tam těch větráků moc na stolech neuvidíte. 13 hodin, 28 minut, za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a taky Fastboy, tak buďte s námi.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
5: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
4: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hit Rádio. Když se probudíte

0: Čínsky první signální hit z doby, kdy litr benzínu stál zhruba nějakých kolik 22 korun, něco takového, konec 90. let. Jo, kde jsou tyhle dávné doby, kdy jsme si tankovali za 20 korun? Vláda nám bohužel tady zrušila zastropování cen pohonných hmot a tak se nám cesta do práce i na dovču zase prodraží. Ty ceny se drží nad 40 korunama, někdy dokonce i 45, 47 a tak dále. No a tak my bereme osud do vlastních rukou a na Hitrádiu vám každý pátek až do konce prázdnin dáme až 10 000 korun na benzín. Na Béňo, na Benál. Říkejme tomu, jak chceme. Samozřejmě i pokud máte dýzly, pochopitelně i na naftu. Dokonalá desítka. Dokonalá desítka je hra, ve které vám dám 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz, to je důležitý. V klidu si to tam pročtěte, dozvíte se tam více o naší hře a také i o epických slevách, které teď na Orlenu jsou. Máte tam slevu až 2 koruny na litr každé pondělí a nebo díky tank kartě Easy každý den. Jak říkám, v klidu si to pročtěte, ušetřete na Orlenu a nebo tankujte zdarma díky nám, díky Hitrádiu. Dokonalou desítku si spolu zahrajeme už tento pátek mezi 12. a 15. hodinou.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com

0: vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enjoy the silence, vychutnat si to ticho. Rodiče, ví teď o prázdninách, o čem mluvím. To je tak vzácná komodita, chvilku ticha jenom pro sebe. No, budu vám to přát, snad se toho taky někdy dočkáte. Ještě máme měsíc prázdnin před sebou. Za chviličku Taylor Swift, taky One Direction, čekají nás nejnovější zprávy s Lucí, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech mezi Soběslaví a Planou u Roudné blokovalo provoz rozsypané obilí na silnici, tak snad už se to povedlo vyzbírat a na nehodu pozor u Frimburka směrem na Svatoninu Lhotu. Osobák tu narazil do stromu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
8: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna o letní pauze opravuje sedáky a lavice v jednacím sále nebo kontroluje hlasovací zařízení. Pravidelné opravy se týkají i hlavní sněmovní budovy, kde probíhá výměna koberců na chodbách. Letos se jedná o menší rozsah prací než v loňském roce. Dělníci chystají opravu hradecké dálnice mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou po víkendu. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem směrem na Prahu má být hotová do konce října. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
15: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
14: Při přehřátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Teď ještě pohled k nám.
1: V Budějcích jsme včera téměř pokořili 40. Meteorologové naměřili 39,9 stupně. Je to nejvyšší teplota za 142 let měření. Rekordy padly na všech stanicích. Ve Strakonicích bylo 39,4 a v Byňově rovných 39.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Taky dneska tropické teploty pokračují, stupnice se zastaví na 35 ve stínu, místy ale můžou dorazit lokální bouřky.
12: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Dneska je 5. srpna, je středa, to znamená, že už za chviličku nás také čeká ruleta dvojsmyslů, ale zároveň ještě tady jedna zásadní věc, která se dneska odehrála. Dneska je den, kdy se změnil měsíc. Ráno do něj narazila část rakety SpaceX rychlostí skoro 9000 km hodině. Udělala do něj nový kráter o průměru 17 metrů a to je zatím všechno, co víme. NASA tvrdí, že o nic nejde, tak jim to budeme věřit. Stejně tak, jako že neexistuje oblast 59, anebo že Harry Styles je z téhle planety. Dáme si ho právě teď společně s One Direction.

0: Posloucháte Hit Radio, 5 minut po 2 hodině odpolední, venku brutální vedro a taky na čase zase se postavit na tenký led. Máme tady připravenou tradiční středeční ruletu dvojsmyslů, opět budeme ukazovat, jak čeština je nádherná. Pokud jste s námi nikdy nehráli naši ruletu dvojsmyslů, tak jenom v rychlosti znovu připomínám na WhatsApp 777-937-777 od vás budu chtít cokoliv, co vás napadne, ať už teda ve formě zprávy, anebo ve formě hlasovky a cokoliv, co vás napadne k našemu tématu, co se dá říct v ložnici a pak vždycky na místě, které nám vybere tady naše pomyslná ruleta. Tak myslím, že všechno je jasný, tak pojďme na to. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při silniční kontrole. Jo? Probíhají silniční kontroly po celé České republice, takže když vás prostě stopne dopravní hlídka, co může zaznít v tuto chvíli? A je mi úplně jedno, jestli z úst policajta anebo z úst vás, to už je jako na vás, jakým směrem půjdete. 777 937 777. Pojďme ukázat, jak je ta čeština krásná. Mně první, jako co úplně na tohle napadá, tak je opřete se o kapotu a dejte nohy od sebe. A tím bych to asi jako otevřel a zbytek už nechám na vás. Dáme si dva hity, dáme si Gigi Odegostina za chviličku, teď Taylor Swift a potom se těším na vaší fantazii.

0: Na Hit Radio Gigi D'Agostino je přesně 14:15 a posloucháte dnešní ruletu dvojsmyslů, která nám jasně říká, co se dá říct v ložnici a při silniční kontrole. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio. Tak co, jak jste na tom s vaší fantazií? Takže otevřete ústa a vyplázněte jazyk. Zajímavý, to teď přemýšlím, kdy se tohle říká při silniční kontrole. Tady pokračuju dál. Prasklá guma, no tak to bude problém, pane. Výborně. Ahoj, mám tady pro vás další tip. Byla to rychlá jízda, až praskla guma. Zdravím všechny, Hanka. Hanko, děkuju. Připravte se, budete lízat. A teď už chápu, kam jsme šli s tím vypláznutým jazykem. No jasně. Co tady máme dál? Dobrý den, strážníku. Co chcete s tím obuškem dělat? Zdraví Zuzka ze Zlína. Zuzi. Ale Zuzi. To je zlý. N. Tak, jdeme dál. Udělejí vám pokutu za nedodrženou rychlost. Výborně. Opřete se o kapotu, nasadíme pouta. Když nebudete spolupracovat, nasadíme pouta. Taky dobrý. Co tady máme dál? Paní řidičko, sklidněte se, nebo dostanete roubík do úst. Ale... Tak a to kdy tohle se jako říká teda? Možná v devadesátkách. Tak, co tady máme dál? 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. Klidně pojďte poslat i nějakou hlasovku. Ještě máme dva songy a pak si je dáme, jo? Zkusím vybrat nejlepší. Ale to je ale dlouhý pendrek. To je třeba věta, kterou, že jsem nikdy neřekl, ale ani jsem nikdy neslyšel.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní rolety. Moc děkuju za všechny zprávy, které tady posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dnešní roleta je na téma, co může zaznít v ložnici a zároveň při silniční kontrole. A jestli teda z těch zpráv můžu říct jednu věc, tak jenom jste zvrhlí jako blázen, ale jako neskutečně, já to nedokážu scenzurovat, tak vemu se tady třeba... Pane řidiči, nechte si zkontrolovat výfuk. Dobře. Mimochodem s tím výfukem je tady třeba 70% zpráv, jo? Tohle je úplně asi to, co jediný můžu přečíst takhle do vysílání na Hit Radio. No a Kačka z Český Lipy, ta mě baví. To je prostě úplně jako nejvíc nejzásadnější. A pokud nás teď posloucháte i pánové a dámy ve službě, jo, kdo děláte tady ty silniční kontroly i dneska, tak vzpomeňte si na Hit Radio, jo, až dneska budete někoho kontrolovat. I tohle může zaznít v ložnici a myslím si, že to je ta úplně nejčastější věta a to je dneska to bude drahý.
1: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timber sport.
5: Zážitkový doprovodný program.
4: A 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy.
4: Totální nasazení. A David Kraus.
5: A Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival.
5: Mirotické setkání, loutek a hudby.
4: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na středeční odpoledne Ray Dalton, je 14 hodin 35 minut. Chodíte do fitka, makáte na sobě nebo jedete nějaký crossfit, posilování s vlastní váhou a tak dále? Tak mám pro vás challenge, jo? Jestli máte rádi challenge, tak teď dobře poslouchejte, protože tohle je teď momentálně cvičební vzorec, jakým způsobem se dostat fakt jako do formy a mít vysekané tělo, jako herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Protože v novém Spidermanu, tak všichni jako fakt všem padla brada. Říkali wow, jako neskutečně vyrýsovaný, vysekaný, za mě, jak kdyby ho někdo udělal ve Photoshopu, prostě mazec. Takže Tom Holland tak jasně řekl svůj trik na cvičení. Je to celkem jednoduchý, jsou to vlastně jenom tři různý cviky, jo? Jsou to schyby, to znamená přitahování se na hrazdě, nad hmatem, jsou to kliky a jsou to dřepy. Ale teď jak na to? Dobře poslouchejte, jo? 5 schybů, to znamená 5 přítahů, 10 kliků a 15 dřepů. To je celý. A takhle to opakujete 20 minut. 5x se přitáhnete, 10 kliků uděláte, 15 dřepů uděláte a jedete dál. Během 20 minut a zásadní je, kolik toho uděláte. Máte toho udělat, kolik můžete. On říkal, že dává normálně, když nejde úplně jakože na dřeň, 20 opakování, to znamená každou minutu jedno. No a

0: Eva Farná, Miraj, jejich společný duet Vzpomeneš si, 14 hodin 42 minut, mimochodem i tohle je duet, který jste mohli slyšet tady u nás na Hit Rádiu, dokonce v premiéře. Tenkrát tady s námi seděla ve studiu jak Eva Farná, tak i Miraj Navrátil a vyprávěli tady o tom, jakým způsobem vlastně společně psali text a jak probíhalo nahrávání. Když budete chtít, myslím si, že to ještě pořád dohledáte taky na našich sociálních sítích i na Instagram Hit Rádia. Za chviličku Coldplay, taky Rose a Bruno Mars. Já jsem Jirka Plnář a na vás se budu těšit zase zítra tady na Hit Rádiu ve 12 hodin, kdy zítra ve 12 začnou naše oblíbené srdcovky. My pokračujeme samozřejmě dál na Hit Rádiu v 15 hodin nejnovější zprávy a hned po zprávách začíná vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Hezké středeční odpoledne, Faktoráci, už za chvíli Jana, Martin a Pavel.
3: A budeme se bavit o dovolených. Jste dobrodruzi, rádi improvizujete, nebo?
2: Máte všechno naplánované a nalinkované do posledního detailu.
3: Radši hotel, nebo třeba nějaký booking na poslední chvíli.
2: Podíváme se na to, moc se na vás těšíme.
1: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemieživitelka.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, mezi Číměří a Horní Pěnou na Jindřichohradecku. Kousek před Pěnou se došetřuje havárka auta do stoky. Na místě zasahovali i záchranáři a s komplikacemi tady počítejme ještě zhruba 20 minut a opatrně taky u Roudne na Táborsku. Nejdřív tu policejní server hlásil obilí na vozovce a tak se tu vyšetřuje havárka 3 osobáků. Netuším, jestli to nemá nějakou souvislost, ale doufejme, že nikoliv. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Dávejte na sebe na cestách pozor a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort CZ.
2: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Odpoledne raději sledujme oblohu. Silné bouřky se mají začít tvořit v Pošumaví a postupně zamíří přes střední Čechy dál k severovýchodu. Přinést můžou nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy i přívalový déšť. Vedra zatím nepoleví a bouřky se do centrální části republiky vrátí taky zítra. Sucho netrápí jen vodohospodáře, ale taky rybáře. Rybářství Hluboká muselo kvůli nedostatku vody předčasně vylovit 3 rybníky a ryby přestěhovat jinam. Na dalších místech omezuje krmení a vodu provzdušňuje, aby rybám nechyběl kyslík. Hladiny podle rybářů klesají doslova před očima. Dvě pátrání během 2 dnů a naštěstí oba příběhy se šťastným koncem. Policisté na Prachatickou nejdřív během 2 hodin našli 46-letého muže, o den později pak v čase vypátrali i 18-letou dívku. Policie připomíná, že v těžké situaci nemusíme zůstávat sami a je důležité umět si říct o pomoc. Záložník Karviné Samuel Šigot kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Na jihu Čech nás čeká další hodně horké odpoledne, teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, místy, jak jsem říkal, se objeví bouřky, ale rozhodně ne všude. Zítra se ochladí zhruba na 26 až 29 a bouřky hrozí podle předpovědi během rána a dopoledne.
1: Hit Radio Faktor.
8: Dobré odpoledne, faktoráci, 3 minuty po třetí a my jsme tady 3.
9: Jana, Martin a Pavel, čau, ahoj, dobré odpoledne.
8: Za chvíli vyrazíme na dovolenou, nebo aspoň v myšlenkách.
9: Máte rádi jasný plán, nebo improvizujete?
8: Budeme se vás na to ptát, tak si připravte mobily, protože budeme chtít slyšet i odpovědi, ale teď už je tady Michael Jackson.

0: Chtěla jsem si hodit dřepou, ale nechtěl.
1: Já jsem hrozně těžký.
0: Posloucháte Hit Radio Faktor a my s váma teď budeme řešit dovolenou, ať už budoucí, nebo ta, která už byla, či probíhá pravidelně.
1: Každopádně jste spontánní, nebo jste plánovači? Plánujete dovolenou, nebo improvizujete?
0: Jak to máte vy, Pavle?
2: Já za sebe musím říct, že jsem plánovač a nechci ve svý sociální bublině lidi, který dovolenou řeší tím stylem, že hele, koupili jsme letenky, někam přiletíme a ubytko najdeme potom, jo, času dost. Já to nemám rád, já to musím mít nalajnovaný dopředu, pak jsem zbytečně ve stresu, brečím a nechceš se mnou jet, jako když nemám zařízený ubytko.
0: Když to takhle řekl, tak ani ty se mnou nechceš jet. Martine, co vy, jak to balíte doma?
1: Raduška doma plánuje, ta plánuje téměř všechno, ta potřebuje mít opravdu na to plán. Mě to je vcelku fuk, aby klidně dneska koupil letenky a klidně bych vyrazil.
0: Jo, jo, jenomže ta ženská tomu dá samozřejmě rozum.
1: No, balí všem, ano.
0: Faktoráci, co vy plánujete nebo neplánujete? Máme WhatsApp a můžete nám poslat i hlasovku, jestli se vám nechce psát.
1: Ano, číslo je 724 883 596.
0: A my posíláme See you.

0: Jste si Rádiem Faktor a my s vámi řešíme, jak se připravujete na dovolenou, jestli hodně, anebo vůbec, psali jste nám na WhatsApp.
1: Já musím říct, že bych strašně rád vyrazil na dovolenou s Luckou, která napsala, já plánuju úplně všechno, restaurace, výlety, parkování, i kde cestou zastavíme na záchod, manžel jen dostane čas odjezdu a nastoupí. Tak Luci, kdybyste měli volné místo, vzpomeň se na mě, prosím.
0: Ty taky plánuješ i místa na záchod?
1: Místa na záchod teda neplánuju, ale teď už budu, protože vím, že je to důležité.
0: Já jsem si myslela, že tě to zaujme.
2: Mně se líbil Radek Střebo, některý napsal, já bych nejradši neplánoval nic, ale moje přítelkyně potřebuje vědět i to, co budeme dělat třetí den v 15.40. To asi trošku znám.
0: Radku, kdyby náhodou si hledal novou přítelkyni, tak já bych ti vždycky řekla, no co, budeme pít drinky ve vodě, ne? A píše i Martin ze Strakonic, možná je to hodně podobný případ jako u vás. U nás plánuje žena, já nevím ani stát, do kterého jedeme.
2: Já stát teda vím, ale musím říct a uznat, všechno tedy zařizuje kolem Raduška.
0: Děkujeme za vaše zprávy, Faktoráci, a klidně pište dál.
3: Ternu nyní v akci. Vejce S 30 kusů za 79,90. Budvar výčepní, půl litru ve skle za 9,90. Ryze české Terno.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Baby Ríša, Fateless, New Religion na Hit Radio, Faktor 1527. Dneska je docela chládek oproti včerejšku.
1: To teda vůbec není. My se tady máme dobře, my tady máme klímu. Já se sem vždycky hrozně těším, protože venku je strašný parno. Ale pozor, myslíme i na vás, který bohužel tu klimatizaci mít nemůžete, protože pracujete venku.
0: Já jsem koukala, že na mostě na Mánesovce jsou pořád dělníci. Nechtěla bych tohle dělat, nebo když se jezdí do Strakonic, tak obchvat Dasního tam taky pořád někdo kope.
2: Já jsem jel včera na Kaplici a potkával jsem hodně traktorů u kombajny a tam to asi taky musí být.
1: Ty mají třeba, když už to jsou ty lepší, ty mají klímu vevnitř, ale ti, co jsou třeba na střechách, ty seři, nebo třeba, my jsme to tak měli, protože Rádě vždycky rodila v srpenci, takže třeba ty těhotný maminky, čekatelky.
0: A já jsem včera byla zcela náhodně v jedné restauraci. Ne. V restauraci, kde mají otevřený oheň, na kterým připravují veškeré jídlo, tak toho kluka mi bylo teda fakt taky líto, protože to je peklo.
1: No ono, i v těch kuchyních, mám taky kamaráda kuchaře a on tam má 50-60, hrůza děs.
0: Já mám taky jednoho kamaráda kuchaře a tomu jednou šéfová řekla, ale co, těch pár dní to vydržíte? A druhý den řekla, fuj, to je ale vedro, já jdu domů, tam mám klimu.
1: Takže vám, kdo jste v těchto těch parnech, myslíme na vás, posíláme další muziku, jsou to Savage Garden.

Kretenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

A když se řeklo v pět, tak bylo se v pět. Za barákem na pár tajných cigaret, gazetový přehrávače, papírní sto počítače, a všechno řešilo se osobně a hned. Žádná facebooková zem.

0: Jo, bubliny k létu prostě patří, bubly a kolbí kalet na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne.
1: Slyšel jsem, Páju, že ano. Policajti tady v Budějcích, měšťáci, nebo kdo to byl, měli snad dvě pronásledování během jednoho týdne. Je to pravda?
2: Je to pravda. Nejdřív mi ujížděl 39-letý řidič bez řidičáku. Ten to vzal z Novohradský směrem na Novou Ves. Oni ho dohnali a mně se na tom nejvíc líbí, že po zadržení vysvětlil, že jakmile vidí policii, tak panikaří.
1: Tak to určitě má čistý svědomí.
0: A skočili mu na to?
2: Neskočili, bohužel.
1: A to druhý.
2: Potom ujížděl taky motorkář, ten měl zákaz řízení, vjel na chodník mezi paneláky. Následně motorku odhodil a pokračoval pěšky, no a ani tomu nepomohlo. Doskyhli ho.
0: Já se hlásím, jak je možný zahodit motorku?
1: Necháš jí vrčet a běžíš pryč.
0: No takhle, myslím, že jí vzal, že z ní zeskočil a hodil jí jako ne.
1: Možná jim hodil pod nohy. Pane, každopádně, pane. Policie ho dohonila.
2: Ano, a oba tíhle řidiči měli pozitivní testy jak na pervitin, tak THC, tak možná, že jako i tu motorku pak odhodíš, ne? Když jsi
1: naspídovaná.
0: Nemám s tím zkušenosti, ale...
1: S motorkama?
0: S motorkama nemám zkušenosti. Chytradio.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Maxi, kdo vybírá podlahu?
6: Ty.
5: A kdo jí položí?
6: Já.
5: Super, jedeme do Baumaxu.
7: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
5: Luxusní vzhled.
7: Snadná pokládka.
5: Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dos. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen.

0: celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Beginning na Hitrádiu Faktor DJů 15.52 a my se ještě vrátíme k tématu, které jsme s vámi řešili hned po třetí.
1: Jste ti plánovači nebo jste dobrodruzi? Musíte mít dopředu naplánovanou dovolenou nebo improvizujete? No a vy jste nám na to reagovali. A
0: no,
1: před chvílí...
0: No, jeden posluchač reagoval hlavně na tebe, protože ty si říkal, že u vás všechno zařizuje manželka a napsal nám Zbyňa.
1: Ahoj do rádia. Tak u nás doma je to přesně opačně. Žena řekne kam a já musím zařídit a naplánovat vše. Takže teď jsme právě 9. den na Madeiře a zítra přelétáme na Azory. Je tady 25 stupňů ve stínu Zbyňa. Zbyňo, díky za tuhletu reakci.
0: Já jsem říkala, že plánovač nejsem, ale díky tomu, že Zbyněk napsal o Azorech, tak už jsem začala plánovat dovolenou na příští rok.
1: Už hledáš.
0: To jsou nádherný ostrovy. Tak si to tam moc užijte. I z hity, které posíláme, jsme nadšený, že nás ladíte takhle daleko.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Bouralo se mezi obcemi Pleše a Záhoří, silnice 23. Řeší se tu kolize dvou osobáků, nehoda bez zranění a vyšetřovat se bude ještě zhruba hodinu. Koukáme taky na radar, hromy a blesky momentálně operují západně od Budějc. Opatrně u Dechtáře, vypadá to, že to míří na Piškín, na Zlejv a do Netolic, tak pozor na případný aquaplaning, snižte rychlost a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech, ale třeba i větráky. Budějce využívají letní prázdniny k rozsáhlým opravám škol a školek. Největší opravy probíhají v Zejerově a Nerudově ulici, kde se zatepluje, mění okna, rozvody i vytápění. Jen letos se do nich město investuje přes 100 milionů korun. V Nerudovce navíc přibude fotovoltaika. Ta následně pomůže snížit účty za energie. U Lipna zasahovala kvůli střelbě i zásahová jednotka. 53-letý muž podle policie v chatové oblasti Kovářov napadl ženu, zničil jí telefon, vzal peněženku a brokovnicí vystřelil po jejím autě. Policisté ho našli na louce za chatou, nadýchal bezmála 2 promile a skončil v cele. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Torontu postoupila do 3. kola po výhře 6-3, 6-4 nad Dánkou Townsonovou. Naopak Kateřina Siňaková kvůli zranění ramena nedohrála. Zápas s Kamilou Rachimovovou deblová světová jednička skračovala za stavu 6-7, 6-0 a 5-2 pro soupeřku z Uzbekistánu. Venku je pořád napadnutí a teploty se šplhají i na 37, někde se může zatáhnout a krátce sprchnout nebo zahřmít, jinde nespadne ani kapka, zítra se konečně aspoň lehce ochladí, přes den bude většinou mezi 26 a 29 stupni a nevyhneme se bouřkám.
12: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, faktoráci, 3 minuty po 16. hodině.
14: Krásné odpoledne, my vás už za chvíli vezmeme k vodě na Orlík.
0: No, k vodě, ono jí tam za stolik není.
14: Ale pozor, zase spoustu věcí je teď víc vidět.
0: Podíváme se na to, nedostatek vody je samozřejmě nepříjemný, ale dají se najít i zajímavé věci. Tak pojďme za dalšími hity, Alex Warren a taky Black Eyed Peas. Let's get it started.
15: Hit Radio.
16: Hey.
3: and the bass keeps running.

0: Ordinary, Alex Voren a Hitrario Faktor. Za 5 minut bude 4:15, dobré odpoledne. Že je všude sucho, to víme, ale že je sucho i ve vodě, to je docela nepříjemné.
1: Nebo tam, kde vybíjá voda, tedy v Orlíku. Ono pomalu, ale jistě se vlastně řeka Vltava vrací zpátky do toho svého koryta. Teď je tam hodně málo vody na Orlíku, ale zase spoustu lidí tam míří, protože vidí ty bývalý budovy, ty stavby, které tam byly. Kousek pod Podolským mostem je vidět třeba bunkr z druhé světové války nebo bývalá elektrárna. Je to tam moc hezký a zajímavý.
2: Třeba poznáš, kudy vedla silnice. Já tady koukám na fotky na Ignesu. Zajímavý. Akorát ti, co se tam jezdí koupat, tak to mají dál k vodě.
1: No, ano, mají to daleko. Ty si koupíš vlastně chatu na Orlíku, abys to měla k vodě kousek, ty jdeš takovou dobu. A no, pak je tam potůček.
0: Mě líto i vodáků, protože Vltava se sice vrací do koryta, ale po Orlíku úplně jezdit nemůžeš. A četla jsem, že asi 3 řeky v celé zemi jsou sjízdný jenom.
1: Ano, musíš mít ale pořádný SUVčko.
3: Pásir

0: Na Hit Radio Faktor vyrážíme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, kousek od Holašovic, patrně tu řádila bouřka. Policejní server hlásí strom přes cestu na trase mezi Chmelnou a Lipanovicemi. Na místo jedou hasiči, tak tady počítejme s menším zdržením a pozor taky kolem Brlohu a Nové Vsi. Hlavně opatrně šťastnou cestu a kdyby něco, jsme tady pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
4: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
5: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
6: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
5: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: 16.27 na Hit Radio Faktor, za chvíli Vyletněná, Luna a Bailando, ale my se podíváme, kde se bude dát tančit. Kam
1: vyrazit? Já vás pozvu do Jindřichova Hradce, tam se už v sobotu, teď 8. vrátí tradiční Min Market. To je tedy trh s tou autorskou tvorbou.
0: Takže tam tvoří auta, jo?
1: Autorská tvorba, autaři tam budou. Od 10 do 5 na náměstí Míru, vstup je zdarma.
0: Je to samozřejmě hlavně pro holky, mají tam nádherný šaty a spoustu dalších výrobků.
1: Proč by si kluci nemohli koupit kabelku?
0: Mohli, no, samozřejmě. A kdybyste si chtěli podívat na divadýlko, letos ve stylu tlapkový patroly, tak v sobotu vyražte do Dačic v Kancnířově sadu. Bude od 2 do 5 prázdninové hraní pod Lipkami, takže hry, soutěže, tvoření, tanec i malování na obličej.
2: A do třetice mě dneska do mailu přišla krásná pozvánka přímo od hasičů z Hamru u Chlumu u Třeboně. Tam v sobotu slaví 130 let sboru, čeká nás průvod, okoukneme historickou i současnou techniku, uvidíme ukázky záchranářů, myslí to taky na program pro děti, jídlo, muziku a samozřejmě večerní tancovačku. Začíná se už popoledně na hřišti, tak doraste.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: na pracovní pohovory.
1: No tak co, tak když klučík není průbojný, tak samozřejmě je to jejich starost. Ne, oni se bojí o to, aby měl tu práci dobrou, ať by ho tam nešikanoval. Ale teď si představ, že by si takovýhle klučíci a holčičky brali sebou rodiče třeba na rande.
0: Jo, jako, že by se mnou šla máma s tátou.
1: No. A táta aby říkali, co ten klučík je zač.
0: Ne, a táta by se ptal toho kluka, co máš za auto?
1: No.
0: Kolik ti to žer?
1: A máma, odkaď seš? Co máma, co táta?
2: Co v opačném případě, když jako budou ty rodiče s dívkou? Co by je zajímalo?
0: No, tak
2: kolik vyděláváš?
0: Maminku by určitě zajímalo výbava. To zajímá ženský výbava, aha, ne?
2: Jestli má jako klíč. Třeba. No.
0: Výbava no, prostě.
1: A já, když se vezmu, že bych byl teda ten táta tý holčičky, páč doma holčičku máme, tak bych ho zabil hned na první dobrou. Hit
3: Radio. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olviny.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Za 10 minut bude 5, ladíte Hit Radio Faktor. Já jsem si před chvílí otevřela okno a je tam tak teplej vítr, jako kdyby mě někdo fénoval.
1: No ono mělo pršet, nebo respektive my tady s Pavlem sledujeme ty všechny možní radary a bouřka nějaká prošla, ale kolem Budějic tady nic.
2: Opět nás to jenom lízlo a teď koukám, srážkové mraky míří spíše na severovýchod, tak možná se dočkáte v Soběslavi, v Hradci, těžko říct.
0: Ale ty slibuješ tohle každý den a Martin dokonce před chvílí koukal do telefonu a tam mu psali, momentálně silně prší.
2: No, ale ty naše radary se neschodnou, jako, tak a těžko říct.
0: Řekněme si, že někde teď silně určitě prší.
1: Dejte nám vědět, kde a jestli.

0: No Doubt a It's My Life na Hit Rádiu Faktor. Bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor u Borku.
2: Ahoj, tady řidič Aleš, dávejte si pozor, hostí nás na Borek, s tím před Borkem je spadlízko na silnici, blokuje pravý jízdní pruh, tak do toho nebítnete. Ahoj.
1: Aleši, díky a pozor, taky na obchvatu Kaplice, kousek před Blanskem se vyšetřuje srážka dvou osobáků a bouralo se taky na trase z Trhových Svinů na Nové Hrady, kousek před obcí Rejta se řeší ťukanec tří osobáků, nehoda se obešla bez zranění. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Změny klimatu výrazně dopadnou i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Potřeba bude změna pracovní doby, úprava pracovišť, nové materiály a technologie i ochranné pomůcky. Vyplývá to ze studie o možném vývoji v příštích 10 až 25 letech. Dobře míněná pomoc může rakům naopak uškodit. Kvůli vysychajícím potokům je lidé někdy přenášejí jinam. Odborníci před tím ale důrazně varují. Raci můžou změnu prostředí nepřežít a navíc hrozí zavlečení račího moru, který naše původní druhy decimuje. Když tedy u vody raka uvidíme, nechme ho raději na místě. Podvodníci už si pro platební kartu posílají i kurýra. Senior z Budějovicka uvěřil falešné manažerce švýcarské investiční společnosti, která mu slíbila výběr zhodnocených peněz. Muž předal kurýrovi kartu a dokonce si ji nechal v bance odblokovat. Podvodníci pak provedli 4 výběry a připravili ho o více než 250 000 korun. A fotbalisté Sparty včera po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. a 69. minuty zařídil Matěj Hryneš a po jeho centru John Mersado. Do večera se ještě můžou místy objevit bouřky, pořád ale půjde spíš o lokální záležitost. Teploty se drží hodně vysoko, zítra má být o poznání lépe, ochladí se na 26 až 29 stupňů, bouřky čekáme hlavně ráno a dopoledne. Místy se ale můžou objevit i později během dne.
9: Hit Radio Faktor.
0: 2 minuty po 17. hodině, my všichni tři, Jana, Martina, Pavel, jsme tady.
11: A víkend se blíží, jako možná se to nevidělo, ale oproti včerejšku je zase o den dřív.
0: Aha,
11: blíž.
0: Ty bláho.
11: A my vám řekneme, jak můžete vydělat 10 000 korun na cestu.
0: Při poslechu rádia.
11: Při poslechu.
0: Je docela dobrý, abyste uměli počítat aspoň do 10, ale víc vám řekneme za pár minut. Za 7.

0: 17 hodin a 10 minut, Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne všem. Blíží se víkend a taky se blíží to období, kdy už nebudete v peněžence mít žádný peníze týden před výplatou, že jo?
1: A tak vám budeme povídat o dokonalý desítce, a to není pivo, jo? Dokonalá desítka, to je totiž soutěž. Určitě to znáte. Vyrážíte konec týdne někam na chalupu, možná že i jenom z práce domů.
0: No a tankarta Easy do sítě čerpacích stanic Orlen až v hodnotě 10 000 je na palivo nebo na něco dobrého k jídlu ve Stop Café samozřejmě. Proč jsem ale řekla až 10 000?
1: No protože my hrajeme právě o minimálně 1000, maximálně 10 000. Je 10 otázek, každá za litr.
0: Jirka Pelnář s vámi soutěží každý pátek po celé prázdniny ve svém čase mezi 12. a 15. hodinou.
2: No a i když se vám zrovna nepovede vyhrát Féteru, nepřijdeme zkrátka. Orlen totiž právě teď rozdává epické letní slevy. Efektu můžeme tankovat se slevou 1 koruna na litru a prémiovou vervu dokonce se slevou 2 koruny na litr, a to s Orlen aplikací každé pondělí, a pokud máte tankkartu Easy, tak slevy platí každý den.
0: A ve Stop Café, jsem si to chtěla říct ještě jednou správně, vás navíc čekají osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu.

0: 17 hodin a 17 minut, ladíte Hit Radio Faktor a teď si schválně řekněte sami pro sebe, co stihnete za 90 minut.
1: Jeden německý pár se stihnul za hodinu a půl oddat a porodit syna.
0: Prosím tě, vysvětli to trošičku.
1: Měli přichystanou svatbu na zahradě, jenomže snoubenka, nevěsta, dostala kontrakce. Když je tedy už šli oddávat, tak si toho všimla i ta oddávající, koukala na ní a říká, tak mám to urychlit. Oni jako, že jo, tak jim nabídla nějakou short verzi, rychle to podepsali, vyměnili si prstýnky, mezi tím už byla sanitka na cestě a vyrazili.
0: Vy jste nerodili.
1: Ne, já, ale byl jsem u toho vždycky.
0: Ale já si nedovedu teda představit, že mám kontrakce. Berete si ho za muže.
1: Artikulujte, prosím. Ještě jednou, já jsem nerozuměl.
2: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již zítra ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně, zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už zítra zdarma ve vašem deníku.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který zná hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudetka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam tam, najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Skvělá pecka tohle na Hitrádiu Faktor. Krásné odpoledne všem. Chtěla bych vás přesvědčit o tom, že mý kolegové jsou romantičtí a citliví muži, protože se tady celou dobu baví o objímání.
1: Ano, obětí nebo objímání, ono je totiž zdraví jak po té fyzické, tak i po psychické stránce. Je tělu prospěšný.
0: A mohl by si říct jak, nebo můžete, vy jste o tom mluvili spolu, tak no, čím je to prospěšný?
2: Se ti vyplaví ty, jak se tomu říká, hormony štěstí, že
1: endorfíny, no. Tak ale já to třeba mám, i když si dám masakus.
0: Endorfíny.
2: A tak můžeš obejmout tu Kejtu, ne?
1: No, ale pozor.
0: Můžete prý obejmout i sami sebe, jestli nemáte nikoho na objímání.
1: Ať vás ale u toho nikdo nevidí, sebe te objímat. Každopádně to může mít i jako neblahý vlivy.
0: To si myslím, protože když objímáš někoho, koho nemáš, a vidí tě u toho někdo, kdo to nemá vidět,
1: tak... Dostaneš do držky.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Maroon 5 na Hit Radio Factor zpívali o vzpomínkách a v těch vám pro dnešek zůstaneme i my, protože naše vysílání končí.
1: My vás ale teď pozveme na zítra, startujeme v 15 hodin a taky vám prozradíme, co se zítra bude slavit.
0: Den čerstvého dechu.
1: Bude taky i den česneku?
2: Den česneku je myslím, že někdy v dubnu, hele.
1: Tak nebude.
0: Ale bude hrát z písku, takže jestli máte pískoviště nějaké, si postavte.
1: A den vrtění prstů na nohou.
2: Prosím tě, co to je?
1: Nevím.
0: Já to vím, já jsem si to přečetla. Je to neoficiální svátek věnovaný péči o nohy a oslavě našich často přehlížených končetin. Cílem je zout boty, nechat prsty volně dýchat a užít si jejich svobodu.
2: Takže zítra berem čistý ponožky.
1: To určitě, ale jako den přehlížení končetin, když máš velký pupek, tak bohužel je musíš přehlížet. Na ně nevidíš.
0: Mějte se krásně, faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
2: Čaute.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO.

0: CZ.
1: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
2: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
1: Stand-up, balet, timber sport,
2: zážitkový doprovodný program
1: a 7 skvělých koncertů.
2: Hlavní hvězdy,
1: totální nasazení a David Kraus
2: a Gypsy Brothers.
1: Přijďte na festival
2: Mirotické setkání, loutek a hudby
1: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že i u nás a že do konce týdne běží akce Speed, kdy muži zákona dohlíží na dodržování nejvyšší povolené rychlosti a jednu hlídku jste zahledli na Tříproudovce u Kameňáku. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Smogová situace v Praze ve Středočeském a Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili včera. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu, konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Lidé by měli dodržovat pokyny svých obcí, pokračuje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
13: Obyvatele je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
12: K místním vodojemům také teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Malé Varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Už bezmála 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. Dnes se u nich měnil akord. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit 4. září 2640 a lístky na tento termín jsou v prodeji, a to za 2640 eur.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: V noci v Čechách oblačno až zataženo, od jeho západu místy déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě bude většinou polojasno. Noční a ranní teploty 23 až 18 stupňů, zítra v Čechách pod mrakem, na mnoha místech přehánky i bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, déšť dorazí až na večer. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
14: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, těším se na vás, těším se na to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dnes to budeme mít nabité, už za malou chvilku Bryan Adams, Kylie Minogue, taky Gazebo. A teď taky Lucie a Černí andělé.

baby, odříkej až probě. A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě, nevíš, okříč se teď neopírej, schoříš.

středověk neskončil, středověk trvá. Jsme čelní andělé, ty jsi byla prvá holka. Středověk neskončil,

Like Chopin, Gazebo, právě teď Féteru Hit Rádia. Hezký večer. Zásadní věc, prosím vás. Dneska je den hořčice. Jo. Je to věc, prostě, která třeba ke klobáse patří. Jo, to je jasný. Ale není to tak úplně jednoduchý, protože hořčic je spoustu. A já na vás mám naprosto zásadní otázku. Jakou hořčici máte nejradši? Já vím, že to je těžký, protože já třeba jsem ještě pár let zpátky vůbec hořčici nejedla. Jo, to už muselo být. A taky se v nich člověk jako musí trošku vyznat, jo? Protože základ u nás plnotučná a krémská. Pro lidi, kteří jsou na tom jako já, tak plnotučná je ta hladoučka a krémská je ta s puntíkama. Jo, to jenom jsme věděli. Pak třeba já mám ráda francouzskou, protože ta je jak ta naše plnotučná, ale taková trošku pikantnější, že jo. Dijonská, celozrná, pak jsou ty americký, že jo, tam je žlutá nebo sladká bavorská hořčice. Je mi to fuk, nebudu vás soudit, ale napište mi na 777-937-777, jakou hořčici máte nejradši vy. A je jedno, jestli ke klobáse nebo k čemu. No klidně napište, k čemu si ji dáváte, to je jasný. A dneska byste měli, je to jasný, jo? Kylie Minogue, kdo uší právě teď.

0: Brian Adams v Éteru Hit Rádia, krásný večer. Vy jste skvělí, píšete mi, kterou hostici máte rádi, já to naprosto miluju, děkuju, prosím vás. Třeba Jirča píše jednoznačně Dijon, jemná bez semínek. Ale to je pikantní, co? Vy to máte rádi pálivý, jasný. Pavla píše, a pozor, rozhodně Dijon k pořádně opečeným špekáčkům s topinkou. Segra miluje až ty spálené, i hořčicové omáčky ke grilovačce s troškou medu, česneku a chili. Jestli vám stejně jako mě teď teče slina, chápu, v pořádku. A píše třeba Peťa. Teď se vůbec nebudete škodolibě smát, jo? Píše, manželovi právě teď vypadla z lednice plnotučná, tak je na čtyřech, uklízí a je pěkně naštvaný. Zdravíme manžela, přejeme, ať mu to jde hezky od ruky, pozor, ať nikde nic nenechá. A jinak prej u nich ale vládne kremská. To chápu, když plnotučná jen tak padá z ledničky, že jo? K hosticím a k vašim příběhům se ještě za chvíli vrátíme. Do té doby ale třeba tahle naprosto skvělá věc. Aqua, Cartoon Heroes, taky Vanessa Paradis nebo Krištof.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
8: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
7: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je taky tak krásný song. Krištof a ženy v éteru Hit Rádia. A vy jste neskuteční labužníci. Ještě stále se prosím vás držím té hořčice, protože dneska je den hořčice. Jo, a já si myslím, že je to jedna z věcí, která k nám Čechům hodně patří. Jo, prostě pivo, klobása a hořčice. Geniální. Třeba Radim, ten prosím vás, to píše moc hezky, jo. Miluje klasickou hořčicu z Ostravy. Vždycky si ji vozím dom do Bavorska Cipr. Jo, hodně. Cipr. Vy si to domyslíte, co tam bylo. No, hlavně, že ti chutná, to je jasný, že jo. Adam má rád hořčici nejradši plnotučnou a krémskou a dává si jí k párku, ke klobáse a ke grilovací tyčince, ke špekáčkům a má rád všechny druhy hořčice. Jo, tam vidíte tu vášeň a já to naprosto chápu, protože člověk, jakmile se k hořčici jednou projí, tak by jí mohl furt. Já třeba ve francouzský dělám i panenku, to je taky výborná věc, doporučuju. Alex třeba upřednostňuje plnotučnou a na klobásu. Já nevím, ale podle mě bychom teď všichni se měli sebrat a jít si dát někam klobásu s hořčicí. To je naprosto jasný. Tak jestli máte možnost, dejte si i za mě. A tohle je Diana Ross.

OMC, How Bizarre. Posloucháte Hit Radio. A někomu se může zdát bizarní, že my tu spolu dneska večer řešili třeba hořčici, jo? Ale pojďme si říct, na chvilku jsme nemysleli úplně jenom na to vedro a navíc s kým jiným můžu probrat takovýhle srandovní téma než s váma, že jo? To je jasný. Takže děkuju, že jste se zapojili, doufám, že jsem vám udělala trošku chutě. Rozhodně vám udělám chutě na další fantastický songy, to přísahám. Wakefield, Queenie nebo Gareth Gates? Už za chvilku.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 19. hodina je tu a to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Tenhle song všichni znáte. Opus, Life is Life. Jdem na to.

Kiss from a Rose, Seal, právě teď v éteru Hit Rádia. No a teď trošku míň romantická věc, jo? Hele, já jsem to neřekla, nebo teda teď to řeknu, ale říkají to vědci, kteří to spočítali. Muži lžou víc než ženy. No, tak pánové. Takhle, dobře. Pánové údajně upravují realitu zhruba 4x do týdne, jo. Ženy jenom 3x. Není to takový rozdíl, pojďme si to říct, jak to je. Takže prostě kecáme úplně všichni. Ale zase je pravda, že ženy údajně lžou hlavně proto, aby neranili něčí city. Rozhodně, 100%. Tak muži většinou to dělají spíš proto, aby třeba ušetřili peníze nebo vyhráli nějaký sporný argument. Takhle já nevím, pánové, třeba jestli chcete vyhrát sporný argument doma, to nedělejte. Jo? Pač my se stejně neumíme moc omlouvat. Takže tam se to nevyplatí. Jinde, hele, to už je nám asi víceméně jedno. Tak jenom až se budete obvinovat doma, kdo lže víc, tak už víme, že chlapi, ale zas ne o tolik. No, tak vidíte. Vlastně si jsme docela podobní, že jo? Dobrý. Karia a Spoutaná právě teď.

0: Cry Me a River, to je Justin Timberlake. Posloucháte Hit Radio. Krásnou středu, krásný večer vám přeju a věřím, že právě Hit Radio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia, vás občas někam vrátí, na nějaký místo, do nějaký situace, třeba do nějakého pocitu. Nás za chvíli čeká song a já se přiznám, že ten mě pokaždý vrátí na tábor, a už před spoustou lety teda, a to konkrétně na diskotéku a na poslední song večera vždycky. Jo, my jsme tohle měli jako ukončovací song a třeba vás to vrátí na nějakou podobnou událost. Jo, Europe, taky Madonna, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Captain Hollywood Project a Flying High. Posloucháte Hit Radio. No a teď jako pozor, jo. Napněte uši, protože desetiletej kluk z Japonska, desetiletej kluk, právě udělal objev, který šokoval i všechny vědce, logicky. On objevil to, že motýly si pamatují to, když ještě byly housenkama. Zjistil to teda tak, že si opravdu vlastně vycvičil motýla, nebo teď už několik motýlů, už od housenky, naučil je třeba na nějakou určitou vůni a tak. A oni se za ním vracejí, ty motýly, jakože wow. Já fakt naprosto neskutečná věc. Zároveň tím pádem, když někde, prosím vás, potkáte, jo, ještě tu housenku, než se promění v motýla, buďte na ní hodný, protože očividně si to bude do budoucna pamatovat. Posílám Mobyho právě teď.

The Jam a Town Cold Mališ v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, co ji trávíte společně s námi. Je mi jasný, že taky čekáte na déšť. Já nevím. No, jako hele, můžeme zkusit takový ty tance na přivolání deště, různě to bývalo v seriálech a filmech. Zkuste, uvidíme. Rozhodně vám k tomu budu hrát, jo? To je jistota. A tohle by to podle mě šlo. Lily Allen, Pet Shop Boys nebo Alicia Keys už za chvilku.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Osmá hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Metallica, The Unforgiven.

0: Fade to Grey a Visage v éteru Hitrádia.
1: Krásný večer všem. Takhle, dámy a pánové, pokud jste náhodou single, tak mám výborný tip. Jo. Ukázalo se, že všichni hlavní představitelé Spidermana, to znamená vždycky Spiderman a jeho MJ, spolu chodili. Některým to vydrželo dodnes, víme, Zendaya, že jo, a Tom Holland. Takže možná ne seznamky, jo, ne nějaký speed datingy. Ne. Stačí natočit Spidermana a máte rande jasný. Nevím úplně, jestli je to těžký oproti randění na seznamkách, ale hele, za pokus to rozhodně stojí. Tak držím pěsti a teď už Silver, Turn the Tide.

To je nádhera, co? Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že jste se nám ještě neupekli. Ano, i dnes jsme zvládli pokořit nějaký ty rekordy. Nebudeme na to myslet, jo? Nebudeme na to myslet. Budeme se soustředit na ty nejlepší hity, na to nejlepší z 80., 90. a milénia, co nás čeká. Za chvilku třeba Lou Bega, Richard Miller, anebo tahle legenda. Got my mind set on you a George Harrison už za chvilku do vašich uší.

0: A friend everywhere.
1: I got a girl, Lou Bega, dohrává v éteru Hit Radio. Krásný večer. Lou Bega to prostě umí. No a prosím vás, kdybyste někdo vyrážel do Austrálie, respektive konkrétně do Sydney, tak mám pro vás jednu turistickou atrakci, kterou nesmíte minout. Jo, normálně bych vám řekla, atrakcím se vždycky vyhněte všude, nebo aspoň většině, ale tohle je nejroztomilejší atrakce světa, protože prosím vás, v Sydney, normálně na Google mapách, najdete atrakci, která se jmenuje Přátelská oranžová kočka. Má 4,9 hvězdiček, jo, což je naprosto fantastický. No a je to prostě normálně zrcavá kočka, která tam je prostě takovým jako lokálním turistickým průvodcem. Pomazlí se s váma, je fakt jako roztomilá, jo, a je to úplně skvělý. Očividně prostě turisti z celého světa si jí tam chodí pomazlit, tak kdybyste náhodou vyráželi, tak tohle je podle mě úplně nejlepší zastávka, jakou můžete potkat. K tomu už Sugar Babes.

Je to král Bruce Springsteen a Glory Days v éteru Hit Rádia. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi pomalu, ale jistě loučím. Užijte si krásný zbytek té rozpálené středy, snad se zítra trošičku schladíme. No a já tu pro vás mám návod na to, co se zbytkem večera. Respektive ho pro vás má Frankie Goes to Hollywood, k tomu Alanis Morissette nebo Billy Joel, tak se mějte hezky, ahoj.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

stop.

save you from yourself.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.